Czech.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

0: much rap. Je tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopak, prišli sa ožrať. Im stačí fed. Rich boy, boza. Si HM-ko hudby.
1: Veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa verí.
0: Gela? Predložené vlasy z ruských panien pod obočím buky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox,

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Radio 1.
3: Je to tady za debela s tím klíčováním.
4: Pojďme,

Dobré ráno, od mikrofonu se hlásí Martin Nouza, máme za chvilku 6.00, já vám přeju hezký čtvrtek, ať už stáváte, nebo jedete do práce, nebo třeba na dovču. Dneska jsem si připravil hodně elektroniky takhle po ránu, tak vám přeji hezký poslech. Posloucháte Rádio 1.

0: Právě dohrává Tourist, single Kin. Předtím jste slyšeli Maxe Coopera, jeho single Flow. A jako další bude následovat Rival Consoles, Dreamer's Wake. Jak říkám, dneska to bude v elektronické podobě.
1: Radio 1, Světlo v lese.

River Consoles, britský producent z Londýna, který vydává na Erase Tapes Records, právě dohrává na Rádio 1.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Musíš být tebe, musíš být tebe a musíš být tebe.
2: Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
3: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Reklama na Radio 1.
8: Teďka už parafrkuva single Ordel.

ráno hrává, pár frků a single Ordel a my začneme teďka. Takhle budeme pokračovat zvolna. Máme tu Christiana Lefflera a jeho pro mě asi takový nejsilnější single, na kterém já osobně jsem ho sám poznal a ten single fakt miluju.

To byl Christian LaFleur. A jako další tu mám něco staršího, Fred Again, Angie, I've Been Lost, feat Angie McMahon. Sláte Rádio 1, dnes výjimečně s Martinem Nouzou místo Mikuláše Růžičky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Nymburk vás zve na 1. srpna od 13 hodin na oblíbený hudební festival Přístavní slavnost. V parku pod hradbami propukne audiovizuální zážitek plný pohanských tanců, tajemných rituálů kapely Delorein a dalších. Přijďte na bohatý program, vstup zdarma, více na webu a sítích Nymburského kulturního centra. Těšíme se na vás.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemněji. Provoz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Reklama na Radio 1.
8: A teďka už mark.net Where are you going? Začínající americký umělec a jeho druhý single.

určitě doporučuji sledovat tohle producenta mark.net, který kombinuje elektroniku s kytarama. A teďka už Moderat More Love, ale v remixu od Rampa NMA. Skvělá věc.

0: Hitparáda Rádia 1. Pojďme si představit čerstvé novinky v Hitparádě Rádia 1. Na úvod je tady elektropopový track Copycat od Alexandry Levy, která si říká Ada Lia. Legendární trio Dinosaur Junior oznámilo už svoje 13. album, které vyjde na konci srpna. Hrajeme si skladbu Several Got Away. Jako třetí novinku tady máme velmi sympatickou britskou zpěvačku a skladatelku Lily Juniper, Way to Love. Švýcarská superkapela Virage Zero chystá také novou desku, respektive bude to jejich debut. L'Arme de Fer, novinka čtvrtá. A na závěr tady máme projekt Nate'a Amose s názvem This is Lorelei a věc Billy Came Back. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží nové CDčko Místa krajiny od hudebnice Terezy Richtrové.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A my pokračujeme dál. Teďka mám připraveného George Fitzgeralda Panda Bear, single Past Tense z roku 22. Skvělá. Skvělý single. Posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

jazz i multižánr v jednom hlasu. Přijďte s námi oslavit dekádu hudby a setkávání v jedinečnosti času. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu. Vstupte do ní ve dnech

0: 14. a 15. srpna i vy. Mediálním partnerem je Rádio 1.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Plná nádrž za skvělé ceny. Rozhodně v Makro. Nyní Natural 95, litr za 38,50 a nafta za 40,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do soboty i bez makrokarty. Při cestě za jedinečnými cenami nezapomeňte nakoupit čerstvé a kvalitní potraviny. Vaše Makro.
3: Reklama na Radio 1.
4: No, včera nás zasáhla velká smutná zpráva, že zemřel producent Kavinsky, tak jsem samozřejmě nemohl opomenout zařadit jeho největší hymnu Night Call a kromě toho samozřejmě taky Glenn Hunter, takže včera hodně smutný den, tak tady vzpomínka na tyhle dva obrovský hudebníky.

s jiným člověka, co by tenhle ten single neznal. Kavinsky Night Call. Ještě jednou velká ztráta. A máme už 7 hodin, vy posloucháte Rádio 1, dneska výjimečně s Martinem Nouzou, dneska zaskakuju za Mikyho Růžičku a jako další tu mám Jungle a single The Wave.

0: Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley pod zemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku podmeš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
1: Teď už jsem si připravil Mount Kimby a single Monroe 1, taky z novinek na Rádio 1.

To je Zha Sister. Skvělej single. A teďka už tu mám připravený Bicep, jejich kolaboraci s BDB Benjamin Damage, kdy vlastně se spojili s technoproducentem a udělali skvělý singly a desky. Tohle to je Chroma 5. Aloe.

0: Bicep, Benjamin Damage, Chroma 5, ahoj. Vy posloucháte Radio 1. Dneska výjimečně s Martinem Nouzou, který zaskakuje za Mikyho růžičku.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
5: Tam, tam mi duní, kouř stoupá.
6: Trutnov, potr všech festáků.
5: 13. až 16. srpen.
6: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipí, indiáni, humanoval. Hvězdárna bohoslužby a kozága tam.
5: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
7: Zdravím vás jako náčelník.
8: Já taky budu tam.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Plná nádrž za skvělé ceny. Rozhodně v Makro. Nyní Natural 95, litr za 38,50 a nafta za 40,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do soboty i bez makrokarty. Při cestě za jedinečnými cenami nezapomeňte nakoupit čerstvé a kvalitní potraviny. Vaše Makro.
13: Reklama na Radio 1.
0: Mně právě přišlo zprávy, že někdo stává s tímto playlistem a prý to je vyvolující nastávání, tak to rád slyším. Chat je otevřen, najdete ho na webu Ráda 1, případně v aplikaci a teďka už nám takový tři trošku víc taneční písničky. Začneme The Avalanches, Every Single Weekend featuring Jamie XX.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Tohle byl Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance a teďka už Disclosure, She's Gone, Dance On. Taneční náladička na Radio 1.

0: dneska nějaký divný.
1: Po disclosure, tu mám Tylo From Your Mind. Kafe je dneska nějaký divný. Posloucháte Rádio 1. Dneska s Martinem Nouzou.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Hip Hop Camp 2026 je zpět. Už 21. a 22. srpna ovládne areál Kosmo u Plazu u Plzně světový hip-hop. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine, The Gable Planets. Dva dny špičková hudba a jedinečná atmosféra. Vstupenky právě teď na hiphopcamp.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Plná nádrž za skvělé ceny. Rozhodně v Makro. Nyní Natural 95, litr za 38,50 a nafta za 40,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do soboty i bez makrokarty. Při cestě za jedinečnými cenami nezapomeňte nakoupit čerstvé a kvalitní potraviny. Vaše Makro.
6: Reklama na Radio 1.
7: Teďka už si dáme kanadského producenta a DJe, DJ Cinema, Cartier Latin, single Tough. Skvělá věc.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: A dalšími singly nás taky zásobují Overmono, který se zde spojili s Johnem, Josephem, Holtem a máme tu single Night in Shining Prada a už se těším moc na novou desku. Taky příští týden už skoro do Brna, kde zahrají na popmes, tak to bude moc skvělý.

0: Reklama Rádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: Reklama na Radio 1.
6: My už máme pomalu 8 hodinu. Já jsem si zde připravil Oscara Ferrella, Birds Fly In. Super song. Posloucháte Radio 1 s Martinem Nouzovou. Dneska je čtvrtek 30. července.

0: Rádio 1, na Plutu by se divili.
1: To byl Oscar Farrell, Birds Fly In. A další single vydal taky French 79. Tohle se jmenuje Joyride, já jsem tady hrál The Adventure, což bylo skvělý, tak si jdem pustit novinku Joyride.

0: Friend 79, Joyride. A teďka už O'Flynn, single Kairos.
1: Cítíte za mě?
2: Rádio 1.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: pozvánka do Plzně na festival Inspiral Garden.
1: Ahoj, tady Linda. Chci vás pozvat do Plzně na městský festival Inspiral Garden, který se letos koná od 3. do 8. srpna v Šafaříkových sadech. Kdo to ještě nevíte, tak Inspiral Garden cílí na současnou muziku. Uslyšíte třeba polskou zpěvačku Dominiku Plonka v kolabu s DJem Blikem, český Kufrau nebo Wild Tide, nebo slovenskýho producenta Simi Livin' Life. A samozřejmě mnoho dalších. Kromě hudby je součástí programu taky Street Food Festival, Babylon na Plotně, Mint Market a taky debaty Garden Talks. Třeba o tom, jak dělat kulturu a akce ve městě. Vstupný je dobrovolný. Víc info na webu inspiralgarden.cz a na instáčku Inspiral Garden. Tak se na vás těšíme v Plzni.
2: Kulturní servis.

Taneční mágové, salut, Karma Kid, single Reason, no a teďka už taková oddechovka po těch tanečních věcech. Daft Punk, Instant Crush, na featu Julian Casablanca, crazy, krásný, skvělá deska, asi nemusím představovat, všichni znají. Tak jdem na to, posloucháte Radio 1 s Martinem Nouzou.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+?
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.
3: Je to tak. Rádio 1 už teďka naladíte díky DAB+ po celé republice. No a teďka už John Gurt, single Loving You, hodně mi to hází vibe třeba Overmona, či Bicep, super věc.

0: Mukado, The Roof. Super věc. Bez vokálu. Teďka už si dáme novinky Velký sedmi na Radu 1.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Edith. Dostala název Štěk.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na třetí ročník Probík festivalu, který se koná 28. a 29. srpna v kempu Probožská jezera a vystoupí tam například Pokoj 25, Vepřové komety nebo Marie April.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak, do Velký sedmi, jak už víte, můžete zahlasovat na webu Rádia 1. Teďka už Caitlin Aurelia Smith single I Don't Know What Is It.

takovouhle písničku řadím do kategorie příjemný dramík. Caitlin, Aurelia Smith, I don't know what is it.

teďka už se přesunem do Berlína, kdy tu mám single 1984 od berlínské DJky a producentky Josie Miller.

0: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 11,90 a kuřecí prsní řízky kilogram za 109,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Reklama na Radio 1.
7: A teďka už novinka, která vyšla před 14 dny od Zeta Nyquista, který si říká Mormor, single Don't Need It.

já se s váma už rozloučím. Já jsem byl Martin Nouza, dneska jsme hráli od 6 do 9, spoustu elektronických hudby, spoustu producentů, producentek. A moc jsem si to užil, přeju vám hezký zbytek, vlastně celý den máte před sebou 30. července. A my se zase uslyšíme v úterý od 6 do 9. Mějte krásný den.

0: Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
1: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: To je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Reklama na Radio 1.

0: plíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hip-hop Camp 2026 je zpět. Už 21. a 22. srpna ovládne areál Kosmo u Plazu u Plzně světový hip-hop. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine, The Gable Planets. Dva dny špičková hudba a jedinečná atmosféra. Vstupenky právě teď na hiphopcamp.cz.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Reklama na Radio 1.

posloucháte Rádio 1. Dozněla nám skladba Falling Out of Love z nové desky skupiny The Strokes. Další skladbu má na svědomí londýnská kapela Rest in Peace Magic a tady je jejich nový single, skladba Light Over There.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley podzemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Na Rádiu 1 nám právě dozněla další skladba, další novinka, spolupráce hudebnic Winter a Soccer Mommy, speciální verze skladby Without You. Teď už zamíříme na novou desku montrealské skupiny Knitting a pustíme si jejich skladbu I Want to Remember Everything.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách.

Posloucháte Rádio 1, je krátce po 10. hodině. No a u nás je samozřejmě čas na první část našeho pravidelného kulturního servisu. Z kategorie festivaly právě nám probíhá festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Dále nám probíhá letní filmová škola v Uherském Hradišti. No a z kategorie galerie na Pražském hradě, konkrétně v Terezianském křídle v Jižních zahradách, výstava Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje Melzer Kinzelov Hilmar v letech 1968 až 78. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci výstava NGP 230 let. V Doxu Radka Bočevič a její Faust. V Galerii hlavního města Prahy, konkrétně v knihovně, výstava Expanze přírůzky v letech 2013 až 25. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava Trnkova zahrada 2. V Rokafé kolektiv autorů a jejich Wall of Hope. Kunsthalle Praha William Kentridge a jeho výstava The Battle Between Yes and No. V Moravské galerii v Brně Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze výstava Chata, fenomén ve světě moderní architektury. V Meet Factory v galerii Zeď Tomáš Mitura a jeho Chasing Shadows. V nové budově Národního muzea výstava Czech Press Photo. V galerii etc. Art Jiří Staněk a jeho Kůže času. V Pragovce galerii výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. V galerii Osmička Humpolec výstava Present Perfect, otisk času v současné keramice. Artoto galerii v Uhelné mlýně Timo a jeho Bude. Ve Veletržním paláci, Tusculum a na dalších místech v Praze a Pardubicích Biennale ve věci umění 2026. Galerie Di Benedicta Reita v Lounech Martin Janíček a jeho zvukové projekty. V Karpuchy na galerii tam vystavuje Natálie Pejchová její výstavu s názvem Stay in Touch. Galerie C12 Michal Sinek a jeho After Image. Galerie Rudolfinum výstava Datas, The Data and the Sovereign. V Trafogalerii Dana Bartoničková, Jakub Titikalo a výstava Fragmenty dne Světla noci. V Vile Pele tam se v 6 hodin můžete těšit na komentovanou prohlídku k výstavě Antonína Střížka, která nese název Svět od vedle. V Novoměstské radnici Zdeněk Mézl a Odkaz starých mistrů. V Koleji 1 v Věznici se můžete těšit na Jaromíra 99. Ve studiu Prona v Lounech výstava Human Nature, no a v The Chemistry Gallery Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misář a jejich společná výstava Joa de Vivre. No a na Rádiu 1 od 6 pořád Odvážné palce, 7 hodin zazní CD Nonstop, kdy vám pustíme skupinu Snail Mail s album Valentine, od 8 hit paráda Rádia 1, no a na závěr dne od 10 až do půlnoci Štěpán Bov a Kuba Hošek s poradem AM180. To byl kulturní servis Rádiu 1.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

Posloucháte Radio 1, kde nám právě dozněla skupina Judy se skladbou Denim Girls. Judy je duo, ve kterém se nachází dva členové z kapel Diners a Agriculture. Teď už další z řady novinek, poměrně dobře zavedená skupina The Avalanches vydává další single a další spolupráci. Tahle skladba se jmenuje Blue Shadows. A uslyšíte tam zpěvačku Karen O, kterou samozřejmě znáte z newyorské skupiny Yeah Yeah Yes. Posloucháte Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Musíš bejt mnou, musíš bejt mnou a musíš bejt mnou.
4: Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
5: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
6: Plná nádrž za skvělé ceny. Rozhodně v Makro. Nyní Natural 95, litr za 38,50 a nafta za 40,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do soboty i bez makrokarty. Při cestě za jedinečnými cenami nezapomeňte nakoupit čerstvé a kvalitní potraviny. Vaše Makro.
7: Reklama na Radio 1.

0: panáku blbec,
1: pítovec,
0: rybá
2: inhaluje.
1: Doufám, že ne
2: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

Posloucháte Radio 1, právě nám dozněla skladba Believe Me Dust od nové skupiny, která nese název Shirling. A tohle bylo z jejich nového EPčka Don't Look At Me The Way A Dog Might Look At Your Leg. Teď už hudebník, který si říká Melanie Cole, a tady je jeho nový single skladba Idola. Posloucháte Radio 1.

CD Nonstop. Za indie rockovým projektem Snail Mail se skrývá více než dekádu americká zpěvačka a kytaristka Lindsay Jordan. Její druhé album Valentine vyšlo v roce 2021 pro label Matador. A vy si ho připomeňte dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Posloucháte Radio 1, tohle byl návrat v čase do roku 2020 s Kevinem Morbym a jeho skladbou Beautiful Strangers. No a teď už další návrat v čase, ale pouze do roku 2024, skupina Cloud Nothings a jejich letní skladba Final Summer.

Na Rádiu 1 nám právě doznělo duo z Filadelfie, které si říká Traselina. No a tohle byl úplně jeden z jejich prvních dvou singlů, skladba Gastro. Teď už newyorská skupina Wild Pink a jejich novinka skladba 500 is the new 250.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku.

mikrofonu Radio 1, uší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se převadit, všechno bude dobrý.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit čerstvé novinky v hitparádě Rádia 1. Na úvod je tady elektropopový track Copycat od Alexandry Levy, která si říká Ada Lia. Legendární trio Dinosaur Junior oznámilo už svoje 13. album, které vyjde na konci srpna. Hrajeme si skladbu Several Got Away. Jako třetí novinku tady máme velmi sympatickou britskou zpěvačku a skladatelku Lily Juniper, Way to Love. Švýcarská superkapela Virage Zero chystá také novou desku, respektive bude to jejich debut. L'Arme de Fer, novinka čtvrtá. A na závěr tady máme projekt Nate'a Amose s názvem This is Lorelei a věc Billy Came Back. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží nové CDčko Místa krajiny od hudebnice Terezy Richtrové.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlo.

Posloucháte Rádio 1 a po 11. hodině se dostáváme k věcem z československé hudební scény. Dohrála nám plzeňská skupina Blue Chesterfield s jejich novinkou z naší velké sedmi skladbou Angels. No a teď už spolupráce Dirty Depressa a Arty a skladba Famous Words.

11 hodin 10 minut nám dohrál projekt Letos Monikou se skladbou Tiger. No a další věc, kterou jsem vám chtěl zahrát, detroitská hudebnice Steph Chura se skladbou Danny, jenže jsem potom, jak to tak občas bývá, zjistil, že se mi ta skladba vlastně nelíbí, tak jsem sáhnul trochu do minulosti, do roku 2021, kdy Steph Chura spolupracovala s illinoiskou skupinou Otis a tady jejich společná skladba Šací, posloucháte Rádio 1.

0: kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

Na Rádiu 1 nám právě dohrála Zelená paní, jinak známá také jako Phoebe Bridgers s jejím novým singlem, skladbou Lost Boys z chystaného alba Lost Weekend, které vyjde 14. srpna na značce Dead Ocean. Teď už skupina Jaw Dropped se skladbou Split Lip.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
6: Reklama na Radio 1.

Palce. Nekompromisní palce nahoru nebo dolů k filmovým premiérám týdne. Každý druhý čtvrtek od 6. Are you videoing me right now?

Posloucháte Radio 1, je 11 hodin 40 minut, půlka prázdnin, čtvrtek 30. července, svátek slaví všichni bořivojové. No a my si jdeme říct, kam dnes za kulturou, to v rámci kulturního servisu. Z kategorie koncerty a tančírny v Cargo Galerii v 8 hodin večer vystoupí Hrací skříň Praha. V Groove Baru v 10. vystoupí Schecter. V Rock Café od 8. DZ Death Race a Clem. V Bike Jesus v rámci Glitter Hit se můžete těšit na vystoupení skupiny Evanora Unlimited a spolu s nimi také skupina Nation. V areálu 7 v Holešovicích v 19.45 v rámci Prague Open Air vystoupí Rybičky 408. No a v Jazz Doku o 9 hodin večer Waking Vision. Kategorie filmy v Edison Film Hub se v 17.30 můžete těšit na Odysseu a 21.45 na snímek Posedlost. V kině pilotů v 18.30 promítají Poslední viking a 20.40 Odysseu. V kině Dlabačov tam se v 18.30 můžete těšit na Ztracenou zemi a v 20.30 na Dovolenou v Českém ráji. V letním kině Dlabačov 21.15 film Tetsuo, no a v letním kině u Keplera o 9 snímek 5 Ďáblů. Potom je tady ještě kategorie divadlo Depo 2015 v Plzni, tam ve 4 hodiny odpoledne hrají hru o Palečkovi. No a na Rádiu 1 se dnes o 12 hodin můžete těšit na vysílání Jany Kománkové a hned po ní o 3 hodin až do 6 na Standu Zimu. Také tady budou ještě nějaké soutěže, takže pečlivě poslouchejte. No a v 6 hodin se můžete těšit na pořad Odvážné palce. V 7 hodin vám pustíme CD nonstop, kde zazní skupina Snail Mail s album Valentine. V 8 hodin hitparáda Rádia 1, 5 novinek a žebříček hitparády dle vašeho posluchačského hlasování na webu radio1.cz. Tohle hlasování pro toto kolo běží až do 12 hodin, takže máte ještě nějakých 18 minut tam zahlasovat. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad AM180 s Kubou Hoškem a Štěpánem Bolfem. Tohle byl kulturní servis na Rádiu 1, no a než mě tady ve 12 hodin vystřídá Jana Kománková, tak stihneme ještě pár písniček a první z nich je druhý single z chystaného alba skupiny Dinosaur Junior. Tady je skladba Blowing Up.

Nám se pomalu, ale jistě blíží 12. hodina, posloucháte Rádio 1, právě nám dozněla skupina The Clintons se skladbou Taxi. No a ještě si tady budeme pouštět třeba novinku od newyorské skupiny Pretty Sick, skladbu City Kid, a na úplný závěr návrat v čase se skupinou Is Tropical. Ze studia Rádia 1 už se loučí Jan Marek, hudbu jsem vám vybíral od 9 až do 12 hodin. No a pokud by vás třeba nějaká skladba zajímala, tracklist už najdete vyplněný na webu radio1.cz. Já se těším na vysílání Jany Kománkové od 12. A taky se na vás těším za týden zase ve čtvrtek dopoledne od 9 do 12. A teď už vám jenom popřeju fajn horký letní den. Mějte se a čau.

0: jedno.
1: Plná nádrž za skvělé ceny. Rozhodně v Makro. Nyní Natural 95, litr za 38,50 a nafta za 40,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do soboty i bez makrokarty. Při cestě za jedinečnými cenami nezapomeňte nakoupit čerstvé a kvalitní potraviny. Vaše Makro.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Reklama na Radio 1.

Dobré poledne, poslouchat Rádio 1, zajímá se na Kománková, tohle byl Kráter a čeká nás jedna skladba z nového alba, který udělali Alexander Hacke a Taniade Podspičat a jejich nový album vyšlo minulý týden. Už párkrát jsme si tady hráli jejich skladbu Draußen, tohle je Vogelfrei.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Hip-hop Camp 2026 je zpět. Už 21. a 22. srpna ovládne areál Kosmo u Plazu u Plzně světový hip-hop. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine, The Gable Planets. Dva dny špičková hudba a jedinečná atmosféra. Vstupenky právě teď na hiphopcamp.cz.
4: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: To je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Reklama na Radio 1.

posloucháte Rádio 1, seznam odehraných písní, jako vždycky hledejte na Rádio1.cz, kde i četovací okýnko, jehož obsah se nám zjevuje tady ve studiu. Ono už je japonská kapela Minami Deutsch.

0: Rádio 1, na Plutu by se divili.
1: Návrat pop will eat itself, aspoň v podobě nějakých nových verzí a remixů a tak dále. Rough Justice právě vychází.

understand the fight.

0: overtime!
1: Love is real.
0: Two rounds of time now!

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Dobržská brána, to je jazz i multižánr v jednom hlasu. Přijďte s námi oslavit dekádu hudby a setkávání v jedinečnosti času. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu. Vstupte do ní ve dnech 14. a 15. srpna i vy. Mediálním partnerem je Rádio 1.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
6: Plná nádrž za skvělé ceny. Rozhodně v Makro. Nyní Natural 95, litr za 38,50 a nafta za 40,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do soboty i bez makrokarty. Při cestě za jedinečnými cenami nezapomeňte nakoupit čerstvé a kvalitní potraviny. Vaše Makro.
7: Reklama na Radio 1.

Tohle jsou Datasal, trojice ze Švédska, z Göteborgu. A skladba Tist Sol, což znamená Tiché slunce.

to pak se zase vrátíme k pípání různých divných písní. Začínáme od festivalu a Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové a letní filmová škola v Uherském Hradišti. Galerie Pražský hrad, Terezianské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje Melcel Kinco Hilmar 1968 a 78. Veletržní pác na hlavní galerie NGP 230 let. V Doxu Radka Bodzevič Faust, v knihovně v galerii hlavní města Prahy Expanze přírůstky 2013 až 2025. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2, v Rockcafé výstava Wall of Hope kolektivu autorů, Hunzale Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Štefana Hellera, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury, Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, nová budova Národního muzea, Czech Press Photo, galerie etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Delay Spring, Osmička Humplec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice, Artoto galerie v Ohoné mlíně, Timo Bude, Veletržní palác Tuskulum a další místa v Praze a v Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Noulech, Martin Janíček, zvukové projekty, Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch, Galerie C12, Michal Sinek, After Image, Galerie Rodolfinum, Datas, The Data and the Sovereign, Trafo galerie, Dana Bartoničková, Jakub Titykalo, Fragmenty dne světla noci, Vila Pelé nabídne v 18 komentovanou prohlídku výstavy Antonína Stříška Svět odvedle. Novoměstská radnice Zdeněk Mézl, Odkaz starých mistrů, v koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Studio Pro na Vlounech, Human Nature a Chemistry Gallery, Tomáš Jetila, Tomáš Němec a Václav Misař, Žád Vývl. Na rádiu 1 v 18 odvážné palce, v 19.7 non-stop dneska Snail Mail, Valentine, od 8 tradičně hit paráda a od 10 pořad AM 180.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley pod zemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Rodiči šedou s Nilsem Framem a před nima jdu ty kolam, jimž vyjde, nebo je muž v podstatě, je to jeden člověk, už vyjde zítra nový album, na který jsem velmi zvědavá, a z něj už to byla jedna z těch pár skladeb, které jsou venku zatím, jmenovala se Skemer. Posloucháte Rádio 1.

0: Flandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
2: Sestry a bratři, vidím kouřové signály a jiný festival.
3: Trutnov, fotr všech festiáků.
2: 13. až 16. srpen. Energičtí Gogol Bordelo. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Red Z, Plastici, Ventolin, McGay, Zrní, Yoga s muchou, Acid Row, Záviš, Jasná páka nebo Monkey Business.
3: Ale i Cvíník Ondřeje Havelky.
2: Trutnov.cz.
4: Zdravím vás jako náčelník.
5: Já taky budu tam.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

0: skromný australský písničkář Andrew McCubbin, který se přednedávnem představil i v Praze jako předskokan Micka Harveyho a i člen jeho doprovodní kapely. No a nás se čeká pro změnu zase jedna soutěž.
1: Soutěž Rádia 1.

0: Soutěž se bude týkat kulturního léta, takže já vám tradičně přečtu návod, jak vyhrát a co vlastně vyhrát. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník žánrové přehlídky filmu Noir se letos uskuteční na Hradě a v Polhradí Českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů, takže se vrací z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat ve čtyřech historických sálech na jinak Soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir Soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. Vyhrát můžete dva víkendové pasy na Noir Film Festival, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, podložku pod myš o Connect It a knihu od nakladatelství Slovart. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Otázka pro dnešní den, některá těžká, pokud jste aspoň tím očkem zahledli nějakou detektivku. Letošní Noir Film Festival se zaměří na různorodá stvárnění soukromého detektiva Phila Marlowa, kdo je slavným autorem knižní předlohy. Za A Arthur Conan Doyle, za B Agatha Christie a za C Raymond Chandler. Volejte teď. Rádio 1.
1: Ahoj, tady Honza.
0: Ahoj.
1: Je to za co, je to Raymond Chandler.
0: Je to tak, přesně, to je Raymond Chandler, takže vydrž na drátě, já si vezmu tvoje nacionále a všechny výhry jsou tvoje.
1: Dobře, děkuju moc.
0: Tak, takže vyhráno jest, vy ostatní samozřejmě můžete směle vyrazit na Noir Film Festival po vlastní ose, případně si k tomu dát kafe a připojit myš a přečíst knížku. My si doposlechneme Grand Brothers, tohle je aktuální skladba Fable, remixu od Maxe Kupra.

Jelikož vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
1: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro anglickou slaninu speciál 100 gramů za 19,90 a čokoládu Milku v Billa klubu za 27,90. Billa, to dobré začíná u nás.
7: Reklama na Radio 1.
8: Poslouchat člověk, který při Radio 1 maluje byt, poslouchám takovou lehce zádumčivou Serpentine Prison od Matta Benningera. Don't make me say it again out loud. Big star doing, don't worry baby. Bipolar pride, swim in the tide. Keep your dead head above and your chin up. You're gonna have a pretty hard time without drugs.

Eric Ed Askew, americký písničkář a malíř z New Yorku. O pár generací mladší Big Special, tohle je aktuální Garden of Fools.

CD Nonstop. Za indie rockovým projektem Snail Mail se skrývá více než dekádu americká zpěvačka a kytaristka Lindsay Jordan. Její druhé album Valentine vyšlo v roce 2021 pro label Matador. A vy si ho připomeňte dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

aktuální cover Briana Ina Golden Owls od francouzského projektu Rubin Steiner z alba, který vyšlo teď někde na jaře. Vy posloucháte Rádio 1 a čeká vás třeba Horace Andy nebo Lamp Chop.

0: Nymburk vás zve na 1. srpna od 13 hodin na oblíbený hudební festival Přístavní slavnost. V parku pod hradbami propukne audiovizuální zážitek plný pohanských tanců, tajemných rituálů kapely Deloraine a dalších. Přijďte na bohatý program, vstup zdarma, více na webu a sítích Nymburského kulturního centra. Těšíme se na vás.
1: Plná nádrž za skvělé ceny. Rozhodně v Makro. Nyní Natural 95, litr za 38,50 a nafta za 40,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do soboty i bez makrokarty. Při cestě za jedinečnými cenami nezapomeňte nakoupit čerstvé a kvalitní potraviny. Vaše Makro.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: Reklama na Radio 1.

Not Wave, to byl Lamp Chop, který vydali příští měsíc nový album a pak chystá nějaký větší koncerty, dokonce se sborem, což by mohlo vyznít hezky. Teď si pustíme torontský duo East of the Valley Blues. Tohle vyšlo na jaře Sitting in the Poem.

Tolik japonští do ruc a jejich cover Level to Us Apart a to už je taky jedna předělaná věc. Javable, I am the fly.

Bobby Gillespie a I Put a Spawn in, skladba původně z roku 55 od Screaming Jay Hawkinse, kterou předělali všichni možní, od Shane McGowana přes Queen Latifah, Briana Ferryho, pár nějakých českých méně významných spíš mělců.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na třetí ročník ProBeak festivalu, který se koná 28. a 29. srpna v kempu Probožská jezera a vystoupí tam například Pokoj 25, Vepřové komety nebo Marie April.

Tolik Arab Stream. Zůstaneme ještě ve Skotsku. Andrew Vasilik, Soul Enters the Ocean, Sun Climbs Out the Sea. Což je ode mě téměř konec pro dnešek samozřejmě, jinak pevně doufám, že ještě několik desítek let tady budu strašit a těším se na slyšenou příští čtvrtek v poledne s běžnou směrou a večer s dalším svým clubbingem.

0: Reklama Rádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.

0: Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Plná nádrž za skvělé ceny. Rozhodně v Makro. Nyní Natural 95, litr za 38,50 a nafta za 40,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do soboty i bez makrokarty. Při cestě za jedinečnými cenami nezapomeňte nakoupit čerstvé a kvalitní potraviny. Vaše Makro.
2: Reklama na Radio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ plus a na podcastech. Hey, I have a little bit more pepper to the music, perk the root of the sound of the pound. When everybody gets down, I have a little bit more pepper to the music, perk the root of

0: Reklama Rádia 1.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Plná nádrž za skvělé ceny. Rozhodně v Makro. Nyní Natural 95, litr za 38,50 a nafta za 40,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do soboty i bez makrokarty. Při cestě za jedinečnými cenami nezapomeňte nakoupit čerstvé a kvalitní potraviny. Vaše Makro.
6: Reklama na Radio 1.

0: Radio 1.
1: Ano, klid, já si to, co vám nejvíc přeju teďka v tuhle chvíli, samozřejmě i kvalitní poslech a nějaký větráčky, led a vychlazené drinky, to se taky může hodit. Já jsem Stanislav Zima, hlásím se vám zase po nějaké době, po něco týdnech opět právě v tomhle teploučku. Connection. No a je před námi čas do 18 hodin, který si přerušíme jenom kulturním servisem, ale jinak vás čeká hudba. Teď je na úvod Move D a Fred P. Building Bridges, jasné poselství. Tak jo, ať se vám dobře poslouchá.

Minimal Deep House Masterpiece od německého Move D-ho a newyorského Freda P-ho. Move D, Fred P, Building Bridges. Následovat bude jedna starší věc v novém Havu. Vlastně za ní mohli původně Fluke, no ale tentokrát Atom Bomb. Tahle skladba dostala úplně nový kabát od Daniela Averyho. A je to kabát slušivý. Skvělá věc.

Belgičan Alex Perez a jeho Cape Ringa. Podíváme se teď k nám, nebo na Slovensko, nebo vlastně do Prahy, protože Katarzia žije v Česku, pokud vím, pozvím a nepríjem.

0: si HM-ko hudby.
1: Veď na to tak netláč.
0: Drugi deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predlžené vlasy z ruských panín pod obočím byky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, potok ze stejnosti.

0: Hasta la vista, baby.
1: Máte rádi americké filmy? S Rádiem 1 můžete mít doma Ameriku 24 hodin denně.

0: Vylaďte si frekvenci 91,9 FM a vaše babeta se rázem promění v Harley Davidson.
1: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.

Krásná věc z posledního alba solistky Art School Girlfriend, skladba s názvem The Field. A teď už spolupráce dvojjmen Al Parks a Samfa, skladba s názvem Senses.

0: Flandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Hip-hop Camp 2026 je zpět. Už 21. a 22. srpna ovládne areál Kosmo u Plazu u Plzně světový hip-hop. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine, The Gable Planets. Dva dny špičková hudba a jedinečná atmosféra. Vstupenky právě teď na hiphopcamp.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Reklama na Radio 1.

Tohle byl Chris Ward společně s dvojicí Sarah and Colin. A novinka s názvem Ache. Odbyla nám další hodina na rádiu 1:16. Od mikrofonu vás zdraví Stanislav Zima. Doufám, že se máte fajn i v tomhletom vedru. A tohle prudká dekonstrukce skladby Coda od Rival Consoles zasahovala Lauren James tímhle remixem.

Tohle byl britský producent Max Cooper a skladba s názvem Ebb and Flow. Za podnikem Tyco jsme dřív mohli hledat jedno člověka, kterým je Scott Hansen, ale dnes to je už čtyřčlenná kapla. Tohle jsou Tyco a Another Wave.

No a ještě než se nám rozjede kulturní servis, tak si dopřejme jedno slovenské trio, které se říká Sam Handwich. Tohle je jejich Piece of Cake.

Tak jdeme šustit papírem. Je tady kulturní servis, jeho, řekněme, tak trochu hudební část, ale taky nějaké filmy a jedno divadelní představení si zmíníme právě teď. Dnes je 30. července roku 2026. Přejeme vše nejvšem bořivojům. Tak, ale pojďme na ty hudební pozvánky. V Cargo Galerii dneska čekejte ve 20 hodin hrací skříň Praha. Do Groove Baru ve 21.30 zavítá Schecter. V Rock Café ve 20 hodin DZ, D-Trace a Klam. Bike Jesus, Glitter Hit, Evanora, Unlimited a Nation. V areálu 7 v Holešovicích v 19.45 v rámci Prague Open Air zahrají Rybičky 48 a Jazz Dog dnes ovládne Waking Vision ve 21 hodin. No a co se děje v přítmí kinosálu v Edison Film Hubu v 17.30 Odyssea, ve 21.45 pak Posedlost. Kinopilotů promítne v 18.30 snímek Poslední Viking a ve 20.40 Odyssea. Kino Dlabačov v 18.30 Ztracená země, ve 20.30 Dovolená v českém ráji. V letním kině Dlabačov ve 21.15 Tecuo a v letním kině u Keplera ve 21 hodin 5 Ďáblů. Máme tady jednu divadelní pozvánku do prostoru Depo 2015 v Plzni v 16 hodin. No tak to už začalo tak jedině trochu po začátku představení Opalečkovi. A u nás na Rádiu 1 v 18 hodin Odvážné palce, v 19 hodin CD nonstop, dneska Snail Mail a Valentine. Ve 20 hodin hitparáda Rádia 1 a ve 22 hodin pořad AM 180. Já jsem Stanislav Zima a budu s vámi ještě do 18 hodin a přihazuju jednu festivalovou pozvánku. O víkendu 11. až 13. září se opět v areálu kempu Kristýna, nebo hned vedle na té louce v Hrádku nad Nisou, koná Shotgun Festival, tentokrát s podtitulem Goodbye, Farewell a Amen Break. Mezi tou plejádou vystupujících bude i dvojice hrdinů Haty Vaty a Synchro a právě oba dva borce najdeme podepsané i v téhleté skladbě, která se jmenuje Tokio. 11. až 13. září na Shotgunu.

0: just don't know what I'm supposed to be.
1: Reklama Rádia 1.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Plná nádrž za skvělé ceny. Rozhodně v Makro. Nyní Natural 95, litr za 38,50 a nafta za 40,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do soboty i bez makrokarty. Při cestě za jedinečnými cenami nezapomeňte nakoupit čerstvé a kvalitní potraviny. Vaše Makro.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Reklama na Radio 1.

Hodně naléhavě se do toho položila v téhle skladbě The Cure, 23letá americká herečka a zpěvačka Olivia Rodrigo. No a zůstaneme ještě v Kalifornii, tohle písničkářka Deb Never.

Na sentimentální notu to hodně rozehráli Kýpšelin Athens, dvojce z Řecka. Skladba In the Shadows. No a tohle to je taková trošku jako nad dekádami se vznášející skladby od slovenského jednočleného projektu PTG Give It All.

kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley podzemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Fields of Mist, to je projekt, za kterým stojí Jahandar Hamidi, který na své, pro své eskapády dostává prostor na mnichovské značce Alien Tape, tak jako na svém posledním EPčku, z kterého jsme si teďka pouštili skladbu Alien Life Forms. No a tohle už je Damon Kirkham z Londýna, alias Kid Drama. Jednoho poměrně nová věc, You and Me.

Skladba se nazvá Inside Love od chicagského DJe a tvůrce, který se říká Stana Jacato vlastním jménem. No a v New Yorku pobývá zase tenhle borec Travis McStewart alias Machine Drum.

0: Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
1: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.

Hezký večer vám přeje Stanislav Zima, posloucháte Rádio 1, máme 5 minut po 17. hodině a odezněl teď New Age, jeho novinka Wime, tedy opět Dmitry Kuzmin, tak jak ho známe a jak ho máme rádi. Tohle je projekt Boy from Nowhere a skladba Spend the Night. Fakt nevím, odkud je tenhle kluk.

Před námi je teďka jedna skladba od projektu, který se jmenuje v našich poměrech dost pikantně SPD. Musíme doufat pouze, že ten dotyčný, pokud vůbec mířil do politických vod a nemyslí tím speed, tak třeba myslel na německé sociální demokraty, protože jsem přesvědčen, že kdyby vůbec tušil, že existuje nějaký český Japonec, tak by se hodně rychle přejmenoval. Takže SPD a go!

0: Reklama Rádia 1.
1: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: Plná nádrž za skvělé ceny. Rozhodně v Makro. Nyní Natural 95, litr za 38,50 a nafta za 40,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do soboty i bez makrokarty. Při cestě za jedinečnými cenami nezapomeňte nakoupit čerstvé a kvalitní potraviny. Vaše Makro.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Reklama na Radio 1.

Kubátko s vokalistkou Karolinou Tremko a single If I Fall. Tak, já mám docela radost, že se zase ozval po delší době dneska už vlastně matador a docela průkopník, řekněme takového deep svébytného stylu v drum and bassu, Sebastian Arenberg ze Švédska alias Seba. Tohle je před časem vydaná skladba Autonomous.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na třetí ročník Pro Bík festivalu, který se koná 28. a 29. srpna v kempu Probožská jezera a vystoupí tam například Pokoj 25, Vepřové komety nebo Marie April.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a dáme si jednu z těch nasazených novinek. Tohle je formace Yasha 96. Same pain.

No hodně taková zmatečná, ale rozverná věc, dá se říct, to byl nový DJ Ram, I Wonder, část 4 a 5. Tak, ale teď něco o poznání temnějšího, co si přivlastnil, nebo po dohodě samozřejmě s autorem DJ Pressure na svůj label Samurai. Tohle je Pugilist, velmi zajímavý tvůrce z Melbourne, z Austrálie, tentokrát v takových vodách, do kterých se pouští občas třeba ASC, Grey Area, se tomu občas říká. Tohle je Pugilist a Rune.

CD Nonstop. Za indie rockovým projektem Snail Mail se skrývá více než dekádu americká zpěvačka a kytaristka Lindsay Jordan. Její druhé album Valentine vyšlo v roce 2021 pro label Matador. A vy si ho připomeňte dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

John Tejada, taky náš starý známý i z vysílání Rádia 1, tentokrát s podporou vokalistky Sainte Beatrice a skladba Moss and Pink, která právě odezněla. No a tohle je zajímavé spojení. Adam Freeland a Duncan Forbes ze Spooky. Jejich společná věcička Transhuman.

No a přede mnou už je pouze jedna věc, která bude sloužit jako taková bodka nakonec. Jeff McIlwain alias Luzine a skladba s názvem Bird's Eye. Uslyšíme se zase příští čtvrtek, do té doby se opatrujte, hezký večer vám přeje Stanislav Zima. Ahoj.

0: na festival.
1: Tam tamy duní, kouř stoupá.
2: Trutnov, potr všech festáků.
1: 13. až 16. srpen.
2: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, hvězdárna bohoslužby a kozága tam.
1: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
3: Zdravím vás jako náčelník.
0: Já taky budu tam.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
9: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
10: Reklama na Radio 1.
11: Odvážné palce. Nekompromisní palce nahoru nebo dolů k filmovým premiérám týdne. Každý druhý čtvrtek od 6.

0: Rádio 1, odvážné palce, zdraví Viktor, zdraví Ivča. A oba zdravíme Ivetu, která tady zase není, protože já nevím, vedro způsobuje zpoždění všeho druhu, já jsem měl taky zpoždění na tohle živé vysílání, čímž bych rád tady začal nevyžádaným rentem na všechny lidi, kteří stojí v tramvajích s baťohama na zádech a ve dveřích těch tramvají a jiných dopravních prostředků. Já chápu, že je vedro, ale jako zkuste trochu přemýšlet taky někdy a třeba nebýt kreténi. Tak toliko pětní začátek. Nám tady hrál Glenn Hansard, takže přepneme do pětního tónu částečně i ve spojení s letní filmovou školou, která teď skončila, vlastně dneska teď končí v těchto chvílích. My jsme se z ní oba vrátili a Glenn Hansard už se tam nepodívá takzvaně.
1: Což je škoda, já mám se letní filmovou školou docela spojeného, je to teda skoro jako 20 let, nebo ne skoro, je to 20 let. Ale ještě vlastně za Jiřího Králíka, kdy to bylo takové velmi rozvolněné a když jste se domluvili, jako když jsem tam rozhovor s Danem Hansardem domluvila, takže seděl prostě přede mnou na commitments, tak jsem se ho zeptala a on řekl, jo, tak pak si někde sejdem a rozhovor jsme dělali na náměstí na Ubrubníku, přičemž mezi tím tam přišli ještě nějaký další fanoušci se s ním pokecat a podepsat si ho a tak a bylo jako super takhle lidsky a mě strašně vždycky bavil i jako muzikant, že ty jeho koncerty, pamatuju si prostě na kolením nádveří, kdy měli koncert, všichni ty, to bylo v ročník, kdy tam bylo jako Irsko, jako taková ta země fokusová. A,
0: film a Irsko.
1: A, ano, byl tam myslím, že Irsko a Revolta, nebo něco takového. Ale hráli tam právě ty Commitments, který jsou teda podle mě jako skvělý furt z roku 90, kde se Glenn Hansard objevil, jako komedie irská v fiktivní kapele a potom on hrál jako ty lidi, co tam přijeli, každý Ir prostě, co Ir to muzikant taky, takže tam všichni pak zahráli koncert a pamatuju si, jak prostě Glenn Hansard do toho zapojoval kostelní zvony do toho koncertu a že on a stejně tak jako i potom, když už tam vystupoval i s Markétou Iriglovou, tak prostě v redutě nebyla ještě nějak připravená reduta, tak tam prostě začali hrát na chodbě, někde prostě všichni tam sedli, jako úplně, bylo to strašně všechno jako hrozně pohodový, bez, vlastně bylo to předtím ještě než vyhrál toho Oscara, že to bylo takový přesně, ještě od nich nebyl tak velký ten mediální zájem, že pak už to začalo vypredávat Lucernu, kde už to vlastně mi připadalo, že je na ně moc velký.
0: Takže no, jako tyhle ty... v Lucerně jsme to pořádali vlastně ještě loni my v mé práci denní, palce nejsou mým zaměstnáním, překvapení, tak a vlastně on ten etos, který tady popisuje, si zachoval celou tu dobu, nehledě na vše možná prostě ocenění, ať už teda toho profláknutého Oscara, anebo kudos od všemožných hudebníků. Koukal jsem, že teď prostě všichni, včetně Bona z YouTube, posílají své vzpomínky a jak se tomu říká? Kondolence, tak. No a jo, a takže tenhle ten etos si zachoval a to včetně situací, kdy třeba teď vlastně, když se Swell Season s Markétou Irglovou vrátili, tak hráli ve Foru Karlín prakticky vyprodaným a myslím, že ta jako aura kolem něj byla vlastně úplně stejná jako v té redutě před 20 lety.
1: Takže jo, za mě je to jako, je mi to moc líto, no. Je to škoda, mohl ještě vystoupit, mohla jsem se ještě na ně podívat. Mám několik CDček, mám podepsanýho a to já fakt jako, viděla jsem na koncertě asi 4x, byla jsem i na Frames, když byl s kapelou, což já normálně vlastně, jako mě ta hudba až tak nezajímá, že bych jako někde vlastně chodila na někoho opakovaně, ale jo, jako ten jeho vlastně přístup i to, jak fakt jako jemu stačila kytara a jeho hlas a dokázal si ty emoce vyvolat, to je to, co chci, takže.
0: Ano, i takové cynické lidi, jako jsem já, dokázal těma lidma dokázal nějakým způsobem pohnout. Bude chybět, no? Je to tak? Škoda. No ale letní filmová škola, ta nekončí, na rozdíl od Glenna Hansarda. Já jsem tam byl letos po letech takzvaně jenom jako divák, prostě podívat se, zkontrolovat, jak věci pokračují a jak se mají. A mám dojmy. A jak jsi to měla ty letos? Ty zpracovala, viď?
1: Jsem to měla špatné. Špatné jsem to měla, bohužel. Já jsem tam v podstatě druhý den onemocnila.
0: Je. Yeah.
1: Takže jsem, jako kdybych tam nebyla.
0: Takzvaně na Pavla Sladkého.
1: No,
0: přes filmovkou prostě něco způsobit.
1: No, ale tak on tam podle mě buď tam pak už není vůbec a nepracuje, a nebo tam funguje nějak, jakože letos asi fungoval s těma berlama. A já jsem jako fungovala, že jsem ano, myslím, že ty listy jsem snad editovala hezky, si tady pochválím, ale vlastně jsem si jinak filmovku součástí nebyla, jenom jsem pořád o tom četla, co se tam děje a kdo tam je.
0: Byla v hotelovém pokoji. a četla jsi, jo.
1: A já, pak i doma, pak už mě poslali i domů.
0: Je, no vidíš. Hmm. Tak to je to, že jsme se tam neviděli.
1: No.
0: Byť jsem tam byl tři dlouhé dny a sbíral zážitky vlastně veskrze pozitivní, ale zároveň si myslím, že pořadatelé letní mluvové školy jako mají trošku co řešit do příštích let. Můj hlavní postřeh je ten, že vlastně na ten festival, jako ten festival vždycky byl skvělý tu atmosférou. Zase mé cynické já tam prostě pookřeje, když vlastně vidí fakt tu sestavu, která tam jezdí na ty filmy generačně úplně napříč. Je tam fakt jako nějaká mimořádná, řekl bych, tolerance, prostě příjemná, příčetná atmosféra, prostě nikdo se tam jako nehádá o místa, byť to je místy složité se na ty filmy třeba dostat. A je to jako v tomhle smyslu příjemný a vlastně mladý festival, ale myslím tím publikem hodně. Ale zároveň jsem měl letos pocit, že ten program jako tohle se úplně jako nezohledňuje, respektive, že jako na mě prostě působil ten program trošku staře. A tím nemyslím to, že se tam objevují staré filmy, to je jako základ, že jo, toho festivalu, že se tam představují prostě filmaři jako Antonioni. A to je základ, je to skvělé, protože třeba jenom letos jsem tam skrz to Antonioni zaznamenal fakt jako hodně lidí, kteří buď ty filmy viděli poprvé, anebo lidi, kteří ty filmy viděli po nějaké docela dlouhé době a byli strašně šťastní, že je mohli vidět prostě v tom kině z nějakých jako kvalitních kopií a tak. Ale jakoby celková prezentace vlastně té filmovky mě přijde malinko jako stará, neúměrně tomu, co se tam potom děje. A to si myslím, že jakoby je věc k nějakému zvážení a případné revizi ke způsobu komunikace retrospektivy Romana Polanského už zaznělo, myslím, hodně jako před festivalem, já se s těmi hlasy stotožňuju. Zároveň si myslím, že vlastně ten lektor, který tam ty filmy uváděl, tomu jako úplně nepomohl.
1: Četla jsem ten rozhovor s ním a myslím, ano, že ne.
0: Ty jsi ho hlavně četla celý, no, včetně toho, co ne, potom, co jsi editovala.
1: Tadle editace, ano, a přesně, já jsem četla i ty pasáže, co tam pak nemohly být. Tadle editace se dala nejvíc zabrat.
0: No, takže filmovka je nepochybně skvělá akce. Těším se, až se tam za rok zase vrátím, doufám teda, ale jako jsou věci, na kterým by se dalo zauvažovat. Jo, a potom ještě reklamní spot automobilového partnera s paní ředitelkou Radanou, to má taky své rezervy a ta první z nich je, že doporučujeme poutat se v autech i na zadních sedadlech, když děláte spot na cestu autem. To už tak nějak se jako nosí. Tak jo, tak tohle byl úvod k točící se kolem Glena Hansarda a letní filmové školy a my jdeme na filmy. Došlo k té mimořádné situaci, že my jsme hned 3 ze 4 filmů, o kterých budeme mluvit, viděli oba dva. To už tady podle mě jako dlouho nebylo a těmi filmy jsou Mistryně, český film, Dovolená v českém ráji, český film a Odysea.
1: Nečeský film.
0: Nečeský film. Tak čím začneme? Asi Mistryní, protože ta už je v kinech od minulého týdne.
1: Já jsem splnila, že jsem si to nakoukala, když jsem tě zastavila minule.
0: Tak.
1: A já jsem to zstupovala trošku s obavama, protože Karel, já a ty, předchozí celovečerní film Bohdana Karáska, mě hodně iritoval. Tak jsem se trošku bála, jak tenhle ten mumblecore, kdy tam zase lidi prostě budou hlavně mluvit o vztazích, bude na mě působit. A překvapivě to na mě působilo velmi dobře. Možná tím, že se tady prosunula ta generace, která se tam o těch vztazích baví a už mi je to jako asi bližší s tím. Pak vlastně ta hlavní hrdinka je prostě takový ten overthinker, který trošku moc pochybuje o sobě, trochu moc všechno řeší, což mi taky je celkem blízký. A relativně na mě fungovalo i to, jak oni mění prostředí, jak se propohybují Libercem, jak to vlastně všecko je taky, že ona neustále říká, že už půjde domů, ale pak se to prostě natahuje, ta konverzace natahuje, že to má nějaký ještě jako jiný rámec. A i když na začátku musím říct, že mi to připadalo, že to jako režijně vlastně není nějak vynalézavý, nebo vlastně extra jako zajímavý, nebo vůbec zajímavý. Na začátku to přece není režijně vůbec zajímavý, spíš ještě trochu naopak, ale pak v té druhé půlce se tam pak začaly trošku, jako jsou tam takový mini flashbacky, který vlastně dodávají něco, že jako vám nahlídají ještě víc do té hlavy, že jako nahlížíš ještě víc vlastně jako na ty její myšlenky, i když jako to, co ona neříká a to, že toho říká hodně, takže to vlastně potom má smysl, nebo jako by tam přišlo, že tam najednou pracuje prostě fakt s nějakou tím pocitem, že pronikáš do ničeho myšlení a abys pochopil prostě, protože to je celý, tam je celý, že ta vlastně hlavní hrdinka, který, já nevím, je k 40 a první manželství se jí rozpadlo, protože se jim nedařilo mít dítě. A teďka je těhotná jako s novým partnerem, tak ale s tím druhým, jako s tím manželem furt má vlastně nějaký dobrý vztah a s tím vlastně prochází ten Liberec. Tak že fakt vidíš, že ona tak jako přemýšlí, kde vlastně jako je, co si vlastně vůbec myslí, jestli to je to, co chtěla, jako tohle všechno. A jsou to takový jako unikavý fakt jako věci a pocity. A vlastně na konci, když nám přijde, že třeba ty mikroflashbacky k tomu hrozně dobře jako hrajou, a trochu ulevuju od těch slov a že tam třeba mohla být jako pro mě ještě třeba víc práce s tím obrazem, ale i tak mě ten film jako seděl, ale jenom se trošku mám pocit, že je to možná ten film vlastně, ti musí tak nějak jako být blízký tím, že jsou ti blízký ty postavy.
0: To je zkušenost, kterou já mám, když jsem o tom filmu mluvil s docela hodně lidma, protože on byl v premiéře uvedený ve Varech mimo soutěže, pak teda vstoupil do té distribuce a viděl ho docela dost mých kamarádů a tak. A je tam jako velmi přímá úměra věku těch lidí k přijetí toho filmu. Protože jinými slovy, čím mladší divák, tím méně to docenuje. A vlastně čím mladší divák, tak tím méně docenuje i tu jako energii toho filmu, která je vlastně hodně jako pozvolná. Bohdan Karásek je prostě největší scout české kinematografie a mistrně je prostě nejhodnější film jako ever v tom smyslu, že tam na začátku zazní věta, myslím, že od toho stávajícího partnera, já bych tak hrozně chtěl přestat mluvit prostě. A to je prostě mindset podle mě Bohdana Karáska, který se podle mě omlouvá, když řekne třeba nějaký jako decentní vulgarismus. A jako unavení čtyřicátníci, což jsou ty postavy toho filmu, jako mají bez pochyby nárok na svůj generační film. Tohle je titul, který k tomu svým způsobem míří. Je to prostě film pro lidi, kteří, když si teď jako přemýšlí, jaký si koupit nový obal na mobil, tak může si koupit prostě ten obal s tím deklem, do kterého strkají ty kreditky potom, což si myslím, že je jako příznak stárnutí. A tady ta postava, kterou hraje Jiří Havelka, prostě má taky takový mobil. Takže když se fotí, tak tam má prostě to výkov od toho s těma kartama. A Bohdan Karásek je jako nesporně velmi bystrý pozorovatel a člověk, který dokáže se chytat fakt takových těch drobností v každodennosti, má jako skvělý postřehy skrze to, co vnímáme, co říkáme, co to může znamenat, když to řekneme. Umí ty filmy vlastně napsat s nějakou, jako s nějakými autentickými zámlkami. Ten film je fakt hodně pomalej, ani ti lidi nemluví nějak překotně, vlastně, když se hádají, tak je to takové jako
1: když zároveň vlastně jako hodné. Víš, že pořád mluví jako mnohem líp, než bys mluvil ty, že jo?
0: No, je to napsané a já teda, já k tomu filmu vlastně mám víc výhrad, než jsem mýval k těm jeho předchozím takzvaně bytovým filmům, včetně Karel, já a ty, protože tam v té nějaké dílčí, řekněme, nedokonalosti jsem viděl nějakou jako devízu těch filmů vlastně. Ono mistrně rozhodně není jako fake a jako není to film, který by napsal a sám nevěřil tomu, co se tam děje a co ty postavy říkají, ale s tou ztrátou té nějaké jako lo-fi estetiky to ztratilo něco z té osobitosti pro mě a více teď vidím jakoby ty nedostatky, které se tady odehrávají a já jako kvituju, že na papíře třeba to nějakým způsobem jako odráží, řekněme, jako nespolehlivý vypravěčství v tom smyslu, že právě když se tam začnou odvíjet ty vzpomínky v těch flashbacích a my si pak zpětně vrátíme k těm předchozím scénám, tak vidíme, že se vlastně v té vzpomínce odehrávají trošku jinak, než jak se to jakoby reálně stalo předtím. Což jakoby je hezký moment, ale zároveň ten film je nedokáže jako stimulovat k tomu, abych tady tyhle ty věci sledoval, dával jim nějakou váhu prostě.
1: Mně přijde, jako kdyby si pracoval málo a kdyby si pracoval víc pro mě, tam, tak pro mě by to bylo jako zajímavější.
0: Jako vytrhávací chvilky, tam ta scéna, jak je tam scéna prostě s dítětem, které přijde k té Havelkové postavě a říká něco, jako vy jste známý, prostě já vás znám. A to jako to úplně mě úplně vytrhávalo z toho filmu a zároveň to jakoby vůbec nic nepřinášelo. Moje rezumé bylo to, že já bych si ten film chtěl jako přečíst, jo? Že prostě to je, pro mě to je nějaká jako jakoby optimističtější varianta knížek prostě Ladislava Šerý nebo Marka Šindelky, prostě takový ty současná literatura prostě o současných lidech s jejich jako chmurami a pochybami, akorát převedená do filmu, teď jako zjednodušuju, ale prostě v nějakém tom jako principu v té současnosti a v té pronikavosti tam vidím nějaký průnik a vlastně jako navzdory tomu, že tady prostě znova se objevuje prostě jako takový vlídný roli, prostě Taťána Medvecká hraje k tomu opět jako velmi vlídná hudba, Ondřeje Kyase, což je muzikant, pokud se nebude tu spojený s kapelou Květy, takže jako ta opět jako velmi vlídná záležitost. Ty postavy jako hledají nějaké jistoty, hledají ten klid a vlastně jdou k tomu tak jako rozvážně a i když se tady jako řeší nepříjemné věci, tak to nikdy není jako přepálený, nikdy to jako nedojí ty emoce, ale pořád je to, pořád jako největší síla toho filmu je v těch dialozích a prostě lidi jako Jonas Strueb a Richard Linklater, nebo jako tedy bože Angela Šanelek, kteří hodně pracují s dialogovými filmy, jsou prostě, pokud jde o to filmové stvárnění, jako mnohem dál. Tohle je pořád pro mě příliš jako observační a nenápaditý a to, že tam jako je flashback, který není přesný v souvislosti s tím, co se tam odehrálo předtím, jako, mi jako úplně nestačí. A to prostě přesto, že jsem se vlastně jako v letčem, tady necháme stanout tu dětskou tématiku, tak jsem se jako i s tou hodinkou vlastně v něčem jako stotožňoval. Jo? Ona když tam říká prostě, že si věřila jenom tam, kde to má prochozený, tak jsem říkal, ano, to znám, ale pořád jakoby nějaký ty dílčí pochyby mi tam přechovávaly. Teď to možná nezní, že mířím k palci nahoru, jakoby mířím decentnímu, protože pořád to je jako chytře napsaný film, už trošku sporněji jakoby natočený, ale Bohdan Krásek jako je osobitý režisér a vlastně jako solitér v tom, co dělá, ale mám k tomu tyto výhrady, které jsem teď říkal. No.
1: Možná záleží právě, s čím to srovnáváš, no, jestli jako od toho chceš víc toho Linklatera, nebo prostě...
0: Ne, vlastně jakoby nechci od toho víc jako ničeho, jenom chci, aby to byl film, který trošku víc dává smysl jako film a tady prostě bylo příliš, jako ta scéna s dítětem jenom jedna z několika, který mi prostě úplně vytrhli z toho a přešli mi vlastně dramaturgicky.
1: Já myslím, že tam jako chtěli být, aby tam prostě jo. Bylo to dítě je mezi nima, no, jedna chvíle.
0: Tak to nedopadlo úplně, no. A poslední postřeh je ten, že si myslím, že někdy bude vznikat biopic o Sašovi, takže by ho mohl hrát Jiří Havelka.
1: Jakým Sašovi?
0: Michale Disovi.
1: Jo, tomhle.
0: No, ne, co? Mohl. Tak napište nám na náš Instagram, jestli by Jiří Havelka mohl stvárnit Sašu. A pokud ne, tak kdo by ho mohl stvárnit? A my si dáme reklamu, protože vysíláme živě a toto je od nás požadováno.
2: Reklama Rádia 1.
3: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.
0: Tak mistrně máme odbavenou a slibovali jsme vám, že odbavíme ještě jeden český film a to je Dovolená v českém ráji. film, který, pokud už jste si o něm něco zjišťovali, tak jste pravděpodobně došli ve všech recenzích a ohlasech k tomu intru, že to je film, jehož plakát a trailer jsou jako silně zavádějící, což my potvrdíme. Teda respektive já jsem neviděl trailer.
1: Já,
0: jo, ale viděl jsem ty plakáty a psali to důvěryhodně lidé. Tak,
1: ano,
0: tak,
1: jak
0: tak,
1: říkala moje mamka, která říkala, tak to bude nějaká odechovka, ne? Tak to není.
0: Jo, tak trošku je, ale jako
1: no, ale není úplně.
0: No, jako první dojem si myslím, že...
1: Je to taková ta normální česká komedie, něco jako třeba Po večerce, nebo takový ty táborový, že jo, co tady byly teďka.
0: No, anebo z poslední doby, ano, právě, Nečekané léto, to jsem si musel najít ten název, protože jsem si nepamatoval, jak se to jmenovalo. A právě to, že se ve filmu Dovolená v českém ráji neobjevuje papoušek, byl jako první pozitivní signál, nebo Dovolená s broučkem, tak to není.
1: Ano,
0: je to totiž nový film Adama Kolomana Rybanského, který předtím natočil Kdyby radši hořelo. A pokud jste viděli tenhle film, tak vás to docela dobře navede.
1: Uh-huh. A já tenhle film mám moc ráda. A musím říct, že Dovolená v českém ráji pro mě je trošku jako horší, co se týče jak příběhu, tak toho zpracování. Nicméně pořád, a to jsem ráda, protože jsem trošku jako přesně si říkala, tak bude to víc jako takhle nějaká mainstreamová česká komedie, jenom třeba jako slušně udělaná, nebo to bude ještě víc prostě ten Adam Koloman Rybanský. A jako je to poznatelně jeho film. On prostě má takový jako ironický celkem neúplně nápadný smysl pro humor, který si myslím, že tady je ještě trochu míň vidět, než třeba v tom, Kdyby radši hořilo. Zároveň v tom jako vyjadřuje prostě nějakou různou kritiku jako povahy, nechci říct úplně český, ale jako lidský prostě, takových jako obyčejných lidí. Tady se to týká hlavně jako manželství, ale nejenom. A je to taky člověk nebo režisér, který prostě vidí, že ty postavy přes všechno má rád. A prostě je k ním jakože laskavej a je to pak takový, i přesto, že tam třeba jsou nějaký trošku jako komediální vyhrocenosti, takovým tím stylem, že některý ty vedlejší postavy jsou takový trošku jako jednostranný.
0: Je tam třeba postava, která chodí tu dobu v brnění.
1: Ano, ale je to jako vysvětlený tom, že prostě,
0: jo.
1: Že je to
0: vysvětlený, ale zároveň jako by se to nedělo, že jo. Stejně jako tam jsou takový jako drobný anachronizmy, jako že když tam postaví pijí tuzemský rum, což se tam děje docela často, tak pijí prostě tuzemák s etiketou z kdy se to ještě jmenovalo rum a mohlo jmenovat tuzemský rum a to navzdory tomu, že se to zjevně odehrává jakoby v současnosti. Ale celá ta stylizace je taková, že to vlastně nevadí tady tohle.
1: No. Ale je zároveň to furt jako ukotvený v nějaký realitě, takže tady vlastně máme příběh dvou manželů, kde je to manželství teda s dvěma dětma kolem, nevím, 7 let, ten či tomu klukově 7 tam padne a myslím, že mladší holka, tak už to úplně jako nefunguje a který jedou na dovolenou, kterou se samozřejmě manželka představovala trošku jinak, než ten manžel byl schopný zařídit. A pak se tam jejich cesty rozdělí a my vlastně vidíme paralelně, co se děje, jako co prožívá ona v tom kempu a co prožívá on, který se z toho kempu ztratí. A třeba to, co prožívá on, teda mi extra komediální není, ale to spíš taková trošku jako taková malá odysea, se ztratí z domova.
0: To decentně,
1: Ano, prostě chytne klíště a prostě je velmi unavený a všecko takový a má trošku pak halucinace, který tam jsou třeba taky působí zvláštně, ale pak to je taky trochu jako vysvětlený, co tam vidí.
0: Já jsem měl trošku pocit, že pořád jsem myslel na to, že ta postava, kterou teda hraje Tomáš Jeřábek, tu manželku hraje Magdalena Borová, tak jsem měl pocit, že to je takový jako český Peter Griffin, jo, jako z Family Guys a zajímavého seriálu, protože on je vlastně ten tatík od té rodiny, který je jako neobratný jednak jako v těch vztazích, ale i v tom, co dělá, když se snaží být prostě takový ten jako taťkovský geroj pro ty děti, prostě alá na samotě u lesa.
1: Nebo když se pak snaží být jako, že si užiju ještě tady svobody trošku, jako budu zase tramp, prostě, jak to jsem jako vždycky snil.
0: Tak mu vlastně nic z toho nejde a je prostě jako ten nekňuba na té cestě k uvědomění, že vlastně má k té manželce a tak vlastně jako jiný vztah, než si myslel na začátku těch jako lapálí, který se mu děli. No a ten film je představen, nebo v titulcích je napsáno, že to je film Adama Rybanského a jeho přátel, což je fráze, kterou hodně používal Petr Zelenka a potom myslím i Jan Foukal, což je režisér, který se taky rád pouští do takového jako trampské poetiky a ne úplně dobře. A trošku mě to tak, jako samozřejmě to nesouvisí úplně napřímo, ale vlastně, když jsem viděl tuhle frázi, tak jsem si říkal, ajaja, to bude možná třeba zase nějaká taková ta věc, kterou dělali ti režiséři s těmi přáteli a bavili se u toho náramně, ale pak pak to nedopadlo. Není tomu tak. Ono, myslím, že ten film je hodně výstižný, ten fakt, který je taky připomínaný napříč, že tam se vlastně na začátku asi po 10 minutách stane tragická událost.
1: To jo, to je docela překvapivá, ano.
0: Ano, tak nebudeme říkat úplně jako teda kdo a co, i když tím se připravím o jeden vtip, ale to nevadí. Ono už jako úplně první scéna, kdy ta rodinka si obléká prostě trička se stejným motivem prostě
1: tady. To
0: by přijde
1: ještě nejvíc taková jako erinecká komedice na ten začátek, než jako dojedou do toho kempu.
0: Ale třeba už jako by ten timing a způsob snímání, to je úplně první scény, kde oni se fotí jako na mobil, který je opřený na kapotě auta a při tom focení prostě sklouzne, jakoby míří tím způsobem, ne tím vtipem samotným, ale tím, jak je to nasnímaný vlastně k tomu, že to prostě jako nebude další nečekané léto, zaplať pambu. A naopak je to už to jako v těch prvních minutách naznačuje, že tím způsobem, tím stylem toho humoru, nebo tím, jak je to nasnímaný a tou jako observační bystrostí v stran těch postav, to prostě míří jako spíš někomu jako Jan Prušinovský ve svých jakoby nejlepších komediích. A vlastně ten film se nebojí do toho říznout nějakou tragédii, která prostě poznamená ty postavy a ten zbytek toho děje a jsou tam jako nesporně vtipné momenty, vlastně i hodně těch postav je psáno jako vlastně komediální postavy, včetně toho, že tam je docela dost situačního humoru všeho druhu, ale zároveň v tom prostě je jako nějaká posmutnělost, nějaká melancholie, je tam tematizovaný to manželství vlastně ve stádiu nějakého jako doutnání prostě, kdy to jako ještě není úplně v háji, ale vlastně už to tam jako docela míří. A v tomhle je to vlastně jako fajn.
1: Přičte mi dost jako příznačná vedlejší postava Saši Rašilova, který tam přesně takovej, jakože to vypadá na začátku, že takovej svůdník, který tam bude, aby ta Magdalena Borová, ta manželka nespokojená, jako měla prostě nějakou jinou alternativu. Ale třeba ta jeho postava mi přišla fakt hrozně zajímavá, protože on je takovej vlastně jako smutnej otec, evidentně jako asi to vypadá, že z rozvedeného manželství, který tam má teda syna a snaží se o něj starat nejlíp, jako tak, jak co může v tom čase, co má, ale fakt tam úplně vidíš jako nějakou jeho osamělost a smutek a třeba potom, když oni si potom vyřizují účty s tím manželem, tak je to taky hrozně v podstatě jako lidský a obyčejný a v tom je to jako hezký ten film, že právě fakt on nedělá, on tam nemá rozdělený, tak ty tady budeš přesně jako mít tuhletu roli záporáka, protože se nám to takhle hodí a vlastně ty hlavní lidi působí velmi jako reálně a přesně, že tak jako komplexně v tom, že i na té malé ploše, co a to, co o nich víš a strávíš s nima pár dnů, ale že vlastně tam jako vycítíš něco jako zatím, nějaký jejich jako životní osud, který ti oni nemusí úplně říkat a je tam prostě fakt nějaká v tom, že se ti to pak dotkne, protože ti lidi jsou trochu jako blízký. Sice třeba ta postava Krobota mi přišla třeba jako zajímavější v tom, kdyby radši hořelo, ale pořád tady jako pořád mi prostě jsem opravdu fakt ráda, že ten Rybanský je tam vidět a je to fakt víc jeho film, než by to byla přesně ta komedie.
0: To určitě
1: ačkoliv nějak ty diváci jako může být zklamaný, ale moje maminka nebyla zklamaná, i když jako si myslela, že to bude vtipnější.
0: Já jsem byl teda hlavně zklamaný z recenze Věry Míškové, která vyšla na Novinkách a my tady jako normálně nedělám prostě recenze jiných recenzí, ale tady jsem pak měl pocit, že se někdo úplně zbláznil, respektive, že má jako asi nevyřízené osobní účty s režisérem, protože celá ta jako dikce mě toho textu je naprosto neuvěřitelná.
1: Úplně jako jiný film a nějak se třeba nedokázala přes tu úvodní tragédii nějak jako postat jako z toho, nevím, mě pak přišlo, že už to, že to od jako ten film úplně odpískala.
0: Já odpískám teda Věru Míškovou tady po tomhle textu, protože jako vyřizování si účtu s producenty, který tam jako vlastně explicitně v tom textu je a a potom neschopnost jako pojmout nejenom jako poetiku, ale vlastně i jako nepochopit jako význam některých scén a vydávat to za chybu, to je opravdu jako, jako recenzenský majstrštyk, no. Ale zpátky k filmu, takže ten je důležitější. Já mám jako malinko problém vlastně s tím, že se Adamovi Rybanskému jako nedaří úplně udržet, nebo jako by se nemohli rozhodnout pro míru té stylizace. Souhlasím úplně s tím, že vlastně to je film, který je postavený tak, že nám může jít o ty postavy a vlastně můžeme s nima cítit, soucítit nějakým způsobem. Zároveň vlastně to je taková jako existenciální fraška, jako přepálená, kde se kromě těch anachronismů a těch věcí, o kterých jsme mluvili, prostě dějí jako věci tak, jak by se neděli, že jo? A je v tom nějaká jako míra stylizace, ale přijde mi, že jako ne vždy to úplně dobře komunikuje, respektive ne vždy to navazuje, jsou tam takový taky jako momenty, které úplně jako vytrhávají a vlastně by tam jako nemuseli být, zároveň tam jsou tam prostě celou dobu pod Prahově vlastně leží ta myšlenka, že se to prostě odehrává jako u té zříceniny trosky, a což jako není pravděpodobně náhoda vzhledem k tématu toho filmu. A je to vlastně film, který pro jehož poetiku mě přijde příznačná vlastně hudební dramaturgie, kdy úplně na začátku právě, když se to ještě trošku teda může tvářit jako ta další rodinná Legranda, tak tam prostě hraje Michal Tučný a v jedné z finálních scén tam hraje nejenom v soundtracku, ale i přímo u toho táboráku jako fyzicky přítomná kapela Severní nástupiště, což si myslím, jakoby, že docela dobře vystihuje to, jak široký záběr ten film má, ani vůči tomu Tučnému se to jako nevymezuje nějak, nebo on se jako neposmívá těm trampům a těm lidem, kteří mají rádi tady tenhle životní styl a tady tu hudbu, jako Country Radio je mediálním partnerem toho filmu.
1: Zároveň ta písnička je tam použitá se ironicky. Protože to je, když se báječný...
0: Ano, no jasně, jo. Ale není to jakoby, jako nezhazuje to jako ty žádné momenty trampy, který prostě jako dělají ty hovadiny třeba a kteří se prostě opíjejí a kteří mají tady ten svůj právě svobodný život, což je jako to téma, který se tam jako nepochybně vrací.
1: Mně možná přijde, že s tím souvisí trošku, že na mě to mělo taky trošku proměnlivý tempo. Že zvláště jako přesně oni ty poloviny, myslím tím, že ta její část a ta jeho část jsou fakt jako docela jiný. Víc vlastně zajímala ta její část, tak přijde, že pak to tempo se tak jako trošku taky kolísá podle toho, kde se jako nacházíme zrovna.
0: On jako občas jako by chtěl, aby ten film byl vyložen jako halus, prostě taková jako ujetá. Pak se to vrací do té civilnější polohy, nějaký prostě sounáležitosti těch postav a prostě ne vždycky to úplně dobře jako zapadne do sebe. Ale pořád to je jako film, u kterého můžeme tak palce nahoru určitě. A pokud jste četli recenzi Věry Míškové, tak už to nedělejte, prosím vás. Tvůj palec
1: a
0: také nahoru počítá.
1: Běžte na to. A pak je to do českého hraje.
0: A to ten film chtěl. A palec nahoru říkám za tebe, protože to je celkem zjevné, viď? No. No a nám zbývá už jenom jeden film. Určitě
1: to jste... jsme obal, já jsem který... ještě pak viděla Dvě věci tuše.
0: Jo, Dvě věci tuše.
1: Chtěli teda ještě dokončit ten
0: tak dáme český blok. Tak pojďme.
1: Dvě věci tuše, který měl pak světovou premiéru taky ve Verech, stejně jako mistrně.
0: A teď byli taky na Filmovce,
1: a byl taky na Filmovce, ano, protože se tam vybrala Aňa Geislerová, která dostala zmrzlinu, což ta výroční cena ČFK, takhle vypadá. A je to film, který teda Aňa Geislerová produkovala a Ester Geislerová natočila a je to film o jejich otci, Petru Geislerovi. Musím říct, že já jsem o něm nic moc nevěděla. On umřel v roce 2009, myslím. Je to už, myslím, že jo, že se tam říkají 17 let. Tak nějak, takže... A jako mluví se tam o tom, jako ta velká část toho dokumentu i ten název na to odkazuje, že krom toho, že to byl teda velmi jako schopný japonolog, tak taky chlastal. A proto umřel tak brzo. A v podstatě ono je to takový ten osobní dokument, který začne vlastně ta Ester Geislerová vyprávět, jak prostě má pocit, že toho otce úplně jako neznala, že umřel moc brzo, že prostě ještě jí tam jí bylo 25, že prostě jako jí tam něco jako chybí a že vlastně teďka se tak nějak jako na něj zpětně kouká, mluví tam prostě i s nějakýma těma japonskýma kolegama, nějakýma kamarádama, jako českýma, s oběma jeho manželkama. Je hezký, že ty rodiny, i on, i když přestože jako on opustil první ženu, se kterou měl ty tři dcery kvůli jiný ženě, tak že ty rodiny spolu jako vychází, ty děcka se znají a tak. No a všichni vlastně o něm mluví hrozně hezky, že ho měli rádi, i ta první žena, která prostě dodnes jako vypadá, že je fakt jako láska jeho života, a zároveň tam prostě fakt jako natvrdo říkají, že teda pil a že se s tím nedokázal vůbec popasovat. Trochu se tam vysvětluje, proč, myslím, že to by se tam mohlo trochu možná, a asi kdyby to nebyl třeba osobní dokument, ale nějaký, kde by dělal někdo víc prostě nezasvěcený, tak třeba by se tam víc jako šlo do té jeho rodiny, tam je taková jenom celkem malá vsuvka o jeho rodičích a jeho matce herečce, která ho přivazovala prostě ke stolu, aby mohla jít hrát do divadla, a evidentně ho pak nikdo nehlídala, že prostě to se, jako evidentně se na něm podepsalo něco, že si hodně nevěřil a že prostě tím alkoholem něco jako prostě tišil v sobě. A je to jako film, který jako je to fakt jako trochu klasický životopisný dokument od toho blízkého člověka, ale udělaný velmi jako slušně, zajímavě, který prostě ve mně nějak jako zůstal, prostě jak je tam ta vyvážená, jak ta profesní osobní rovina, prostě docela dost tam toho řekne, prostě věříte tomu, jako za mě tak jako palec nahoru. Není to, že by to bylo nějak objevný, co se týče jako filmařského věci, nepřijde mi, že to by bylo nějak extra jako univerzální, ale jako nějaký jeden osud, který je prostě fakt vyprávěný jako s láskou a s nějakým, taky s nějakou melancholií a smutkem, ale prostě není to tak, že by vás to položilo úplně, není to prostě, není to s patosem vyprávěný, není to prostě nějaký servisní dokument, kdybys měla pocit, že oni fakt jako hrozně chtějí tady říkat, náš otec byl prostě nejlepší na světě.
0: A jak moc je to vlastně jako osobní ve smyslu, že to jako zohledňuje tu perspektivu těch dcer? Jak moc je to jakoby o něm jako životopisně, a jak moc je to o tom vztahu, jakoby, který má s tou rodinou, respektive s těma dcerama?
1: No já bych řekla, že to je spíš jako o něm, ale oni tam mluví i o tom, jako jaký byl táta, jaký byl manžel, jaký byl japonolog, jako jaký byl kamarád, v podstatě, že tam tak snaží se prostě ty jako stránky tak jako popsat, a vidíš to, že to popisou i prostě v rámci toho i jako toho celého života, a vlastně mi tam jenom chybělo hodně to dětství, protože si myslím, že je velmi určující pro člověka, zvlášť člověka, který má prostě nějaký takovýhle problémy, jako který dokáže v podstatě překonat, a to si myslím, že tomu se tam třeba toho jako tolik nevěnujou. Aha. Možná přitom fakt jako za prvý někdy je to těžký, protože o tom nic už nevíš, jako když už jsi třeba z té jiný generaci, nebo jsi tam prostě nechtěli jít úplně do svých babičky, dědečka, ale to mi tam jako jediný chybělo, jinak mi připadalo, že to je relativně prostě fakt jako vše obsáhlý, a prostě ukazuje to fakt jako jeden zajímavý osud člověka, u kterých je taky líto prostě, že a evidentně všem, kteří ho znali, je prostě líto, že tady nebyl díl. A zároveň jsou rádi, že ho znali. Takový to, víš co, co asi teďka bude s Glennem Hansardem prostě. Jsme rádi, že existoval, a škoda, že prostě to nebylo na díl. No.
0: A napište nám, kdo by měl hrát Glenna Hansarda v biopiku.
1: Takže jestli vás, samozřejmě jako já fakt nemůžu říct, jestli o Petru Geislerovi něco víte, ale zároveň si myslím, že pak tam budou nový ty osobní věci, a já jsem ve Varech i byla na diskuzi k tomu filmu, kde vlastně vedla jako Aně Geislerová, Ester Geislerová, a který v tom jako byli dost otevřený v podstatě. Oni asi jako herečky, jak jsou tak jako trošku zvyklí na to, ty tam pak říkali takových fakt jako různých rodinný historky, ještě víc o babičce a o dědečkovi.
0: Aně Geislerová off topic na zakončení stav večírku ve školy vedla karaoke, takže...
1: No super. Jsem slyšela, že a karaoke, že tam bylo i normálně jako pro všechny návštěvníky, že se to dost ujalo, takže
0: to je ještě horší než Slam Poetry, nevadí.
1: Máme když tak video, jak Martin Pleštil zpívá karaoke, kdybychom někdy chtěli použít.
0: Já jsem se svým nástupcem v roli dramaturga hudby k němým filmům Davidem Čajčíkem z Hard Noise si psal o tom, že jediná píseň, kterou bychom si dali spolu v duetu, je píseň Hemenex od Midi lidí, a Petr Marek tam byl taky, jaká náhoda, já jsem tam nebyl už.
1: No,
0: takže jo, takže dvě recituše, Petr Geisler, manžel, otec, japanolog, alkoholik, babička, ekonomka, palec nahoru.
1: Palec nahoru.
0: No a my jsme se dotrmáceli k Odyseji, kterou jsme si dohnali, kdyby tady byla Iveta, tak by zašla dělat vtipy na to, jestli jsme to viděli as Nolan intended.
1: Já ne.
0: Já jo. Já jsem prozíravě již v červnu zakoupil vstupenky do IMAXu na dobrá místa. a zhruba týden po varech, vlastně i po minulých palcích, proto o tom mluvíme taky, až dneska jsem si zašel z Nolan Intended do IMAXu.
1: No, my jsme byli rádi, že jsme to viděli v multikině, teda jsme měli hlídání, zrovna aspoň na levný úterek.
0: Levný úterek, no tak já jsem to viděl za 500, no, ale stálo to za to. Myslím si, že ten film jako krom jiného ukazuje, že jako formát IMAXu může dávat smysl nejenom pokud jde o jako opulentní scény, vlastně třeba scény nějakých soubojů nebo bitev jsou tady v tom filmu paradoxně pro mě jakoby z těch slabších, i co se týče nějakého jako technického stvárnění, jakkoliv se tady samozřejmě pohybujeme prostě na té úplně jako nejvyšší úrovni, ale s postupujícími minutami tady tohohle jako tříhodinového antického eposu jsem byl stále spokojenější vlastně stran toho, jak se Christopheru Nolanovi daří nějakým způsobem aktualizovat nebo respektive pojmout prostě tady tyhle 3000 let starou předlohu. Nevím, jak by se to líbilo Homerovi. Jakub Železný na svůj Twitter napsal, že by měl Homer radost, tak já nejsem tento člověk. Hana Třeštíková se říkala, že nehodnotí předlohu, ale že
1: Homer by neměl radost.
0: Že no, ona říkala, že Homer to nepsal pro americký blockbuster a že to je poznat jako na tom filmu, že to má prostě problém. Předlohu nehodnotím takzvaně. A pro mě to je teda film, který dokáže z té původní látky vlastně vytahovat nejenom ty momenty, kdy se tam prostě dostáváme do scén s těmi mytickými bytostmi, ale vlastně i hlavně do těch scén, kde se nějakým způsobem prostě pochybuje, zpytuje se svědomí stran jako nějak z těch válečných cest a zásluh, které ten Odysseus na té cestě má, a vlastně víc než nějaký jako oslavný hrdinský mýtus, to je tragický příběh o ztrátách pro mě.
1: No, pro mě je to nakonec vlastně příběh o posttraumatickém syndromu. A o tom fakt jako, to mi přišlo vlastně dobrý takhle to zarámovat, a o tom, jak člověk si uvědomuje, že se podílel na nějakým pádu hodnot, který vlastně sám chce vyznávat a který mu chybí, že už nejsou. V čemž může tenhle ten, a asi myslím, že chce tenhle ten film být jako aktuální a vzhledem k tomu, jako co se třeba děje nejen v Americe a tak a ve vysokých patrech politiky. Na mě ten film, já souhlasím s tebou, že, ale musím říct, že obecně mě moc jako nebaví bojové scény a tady jich bylo prostě hrozně, jako, na mě jich bylo tady hodně, jako až moc, jako ocenila jsem, že některé ty věci, který člověk má jako zažitý, že jo, prostě jako trojský kůň a tak, který teda vypadá jako vypadá velmi impozantně, zároveň trošku nemožně, že by ho takhle jako postavili úplně, tak jak tam jako vidíš, že tam oni tam prostě jsou několik dní ve svých vlastních jako výkalech a všechno, jak tam jako říkají, že to je všechno je to takový prostě víc naturalistický, jaký syrovější, prostě všechno jako všechny tam víc trpí, prostě Kyklop je opravdu jako naprosto hnusnej, prostě jakože jako hororové, prostě jako hororová příšera.
0: Je, ale přitom vlastně probouzí ten soucit, nebo ve mně teda jakoby v té situaci, která se mu tam jako přihodí, mi bylo jako líto svým způsobem.
1: A mně připadal už jako moc digitální takový, že ten Kyklop třeba jako na měze, ale jako to je tam samozřejmě u Odysseji a evidentně to teďka všechny ty kulturní války, co to k mému překvapení vyvolává, si myslím, že to je možná to, že přesně je to nějaký text, který tady už je hrozně dlouho a jako třeba v mém životě je prostě fakt jako od dětství, protože i jsme to jako četli nějak samozřejmě převyprávěný, ale jako třeba já jsem měla v dětství hodně ráda Enea, protože já jsem fandila v trojský válce Troji, takže Odysseu jsem ráda neměla. Ale Odysseu jsem jako četla a četla jsem pak i ten překlad teda český toho originálu. Ale jakože to je něco, co už jako máš ty nějaký svý obrazy v hlavě k těmhle těm věcem. Třeba spousta lidí a proto si myslím, že se s tím pak musí nějak popasovat. Nicméně ta Nolanova verze mi přijde zajímavá, že přijde mi, že tam našel prostě nějaký vlastní verzi. Je to taky trošku jako pro mě nevyvážený v tom, že někdy je to takový historický epos, někdy je to teda fakt jako akční film, který na mě působil nejmíň. A pak tam jsou jako prvky komedie, které tam ale zároveň jsou tak jako zvláštně málo, který podle mě celá postava Roberta Pattinsona, který tam hraje hroznýho zbabělce a třeba prostě v takový jako závěrečný bitce, kdy tam jenom padají, kdy tam prostě padají zbraně a on tam jenom jako se jich bojí dotknout a jenom tam řve, tak to fakt už bylo prostě jako komedie. Což jako mě bavilo a zároveň to bylo zvláštní k tomu zbytku. Je to samozřejmě silný herecký, ale je to jako plný těch hvězd, takže si to jako trošku všímáš a ty jako cizujou, že si řekneš, a již tady je Charlie Starion, a tady je prostě jako tenhle, tady je tenhle, a tak jako koukáš, jak kdo bude hrát prostě Helenu a kdo bude hrát tohle.
0: Mně ten casting ale jako přišel vlastně hrozně dobrý, jakoby nějaké typové, řekněme, obsazení vlastně těch rolí, včetně třeba nějaký jako relativizace dílčí, nějaký jako mýtu a tak, mě přišel vlastně fakt jako dobrý. A speaking of kulturní války, jako pokud náhodou, což doufám, že posluchač to rádia jedna takové není, ale pokud náhodou jako máte problém s barvou pleti ženy, která se v tom mýtu původním vylíhne z vejce, tak prosím vás, get alive, jako. Což a samozřejmě další navazující prostě problém. Je vlastně jako vtipný, že ten jako konzervativní Nolan, nebo relativně konzervativní Nolan, vlastně od kterého teda tady konzervativní lidé čekali buď teda neúspěch toho filmu a dobře mu tak teda, když to má takový cast, anebo naopak, že teda v tom pojetí bude nějakým způsobem konzervativní, tak to vlastně natírá všem, kteří by se tohle z toho mysleli. A zcela nenuceně, protože ten film prostě není tak zamýšlený. Ten film prostě, to je jako inteligentní, řekněme, prostě nějaký jako hrdinský mýtus, antický epos prostě sfilmovaný, který prostě je udělaný jako s ohledem na tohle. Prostě to je to jako příčetný film a všechny ty prostě bubliny, které kolem toho postupně praskají, jsou tak jako sekundární a pokud pomáhají marketingu toho filmu, tak hurá.
1: Tak jedině, jako jinak je to trošku absurdní, no. Ale taky to možná fakt ukazuje na tom, jak už je to hodnotě roztříštěný prostě dneska. Možná jako potom, když se Odysseus zvrací na Itaku, ale na mě vlastně ono je to takový ten intimní epos, jakože, který vlastně vypráví velmi jako intimní příběh jednoho člověka a nějakého jeho psychického stavu a zase taky přesně to, jako ta myšlenka, že on těch 10 let se nemůže vrátit domů, možná protože jako on sám si to nedokáže dovolit, než jakože by za to mohly ty bohové, kteří tam vystupují jenom vlastně zástupkyni jako Athena, jinak tam nejsou vidět tolik jako prostě v té předloze. Tak to mi přišlo taky velmi jako zajímavý a vlastně mnohem nosnější třeba víc než fakt přesně ta epika jako kolem toho, zvlášť kdykoliv se to snaží být trošku, jako třeba ten konec, který mi přišel úplně jako nuceně optimistický, tak to mi připadalo, že už to je fakt, tak tam je takový ten Hollywood v tom jako špatném slova smyslu, taky to, když nadáš na něco, že je moc hollywoodský, tak jako někdo tam je prostě takhle jako projevovaný, že třeba je to fakt až jako velkolepý, někdy až moc a někdy moc, jako, že pak na konci to zní třeba banálně, jako ty moudra, který tam chtějí předat. Ale v tom intimním vyprávění o člověkovi, který prostě přesně byl v té válce a nedokáže si odpustit, k čemu tam přispěl, tak a k tomu, jak se fakt ten svět, kterýmu on chtěl nějakou, který ho chtěl být součástí a který on sám pomáhal zničit, že fakt to prostě vidí, že je zničený, tak to na mě fungovalo a pak samozřejmě na mě hrozně fungovala scéna s tím starým psem, i přestože už prostě to bylo vidět, jako digitální ten jeho ocas, tak to mě prostě úplně rozbrečelo.
0: Vrtění ocásku mě taky dojalo, jakkoliv jsem si v tu chvíli uvědomoval, že to prostě vrtí digitální ocásek, ale prostě to tam bylo. To jsem byl taky středně dojat, no. Jo, jako je to prostě majestátní věc, stálo to $250 milionů a jako je to tam vidět zároveň, ale ne tím způsobem, že by se to jako předvádělo, to vlastně naopak, ono to je vlastně jako relativně tlumené, bych řekl, jako na srovnatelné velkoprodukce. A plus teda ještě jako velký kudos zase Ludvíku Goranssonovi, hudebnímu skladateli a sound designerovi. Ten film jako hodně duní celou dobu, ale ne prostě jednostruně. Je to...
1: A třeba scéna siren, jako tam mi přišla dobrá, kterou vlastně neslyšíš a jenom vidíš. To byl dobrý nápad.
0: Je tam jako mnoho dobrých nápadů a hlavně to působí strašně jako lehkoruce. Je to prostě takový ten effortless, jako ta lehkoruka filmařina, která zároveň ale je prostě extrémně náročná a komplexní a všechno. A určitě to je jeden z mých jako velkých letošních filmových zážitků byť třeba tady jako není nějaký element překvapení nebo něco takového, ale to, o to nejde, jo. Je to prostě jako mimořádně kompetentní film, který z těch 180 minutách jako se rozjíždí relativně pomalu, ale protože představuje ty postavy a ty vzájemné vazby a představuje prostě nebanálně a chytře a zároveň přehledně prostě, i když jste v životě neslyšeli prostě o žádné z těch jako antických tady figur, tak vám je to prostě představí tak, že to tím, že se to tak jako cyklicky vrací do různých motivů a míst, tak to potom celkem snadno se dá usledovat, pokud tomu věnujete patřičnou pozornost a palec nahoru jednoznačně tady.
1: Jo, já určitě taky, jako pro mě teda Oppenheimer zůstává pořád jeho opus magnum teda, musím říct, a jako film, kterým já jsem si třeba našla toho mnohem víc ještě, ale ta Odyssea zase pro mě dokazuje, že Nolan je takový fakt člověk, který dokáže to natočit jako pro všechny, že je prostě chytrej, to vidí, že je to chytrej a zároveň dokáže udělat nějakou jako zábavu, že ten film ještě navíc, prostě to takový ten fakt jako velkolepej letní blockbuster, který je ale prostě fakt inteligentní a chce něco říct a říká to a je prostě má vrstvy v sobě.
0: Ale Homer to nepsal pro blockbuster, kdybys to nevěděla, ještě to jednou připomínám, tuto myšlenku.
1: Jako ze všech těchto, co taky mě jako došlo, tak mi nejvíc popovilo, že někdo repostoval na Facebooku, bohužel si nepamatuji teda toho autora, a tam říkal, že pokud to teda Nolan chtěl dělat opravdový, tak s tím měl se to naučit naspamět a udělat tu tour, kdyby to všem jako recitoval.
0: Tak ještě tady máme Ilona Muska, který teď chystá správnou, úzovka historicky správnou verzi, kterou vygeneruje Grok AI a bude tady prostě skutečná Odyssea.
1: Tak to bude opravdu nekoukatelný.
0: A bude to na konci roku, takže si k tomu můžeme dát grog a tímto nekvalitním humorem bych to dneska pozvolna uzavřel.
1: Takže máme samý palce nahoru, ne?
0: No máme prostě samý palce nahoru, byť u té mistrně se jako ten můj tak vrtěl jako okolo, ale samý palce nahoru, doporučujeme.
1: Tam u těch mistrně se ten palec prostě pokládejte podle toho, kolik vám je, no.
0: Tak a jestli máte telefon s kreditníma kartama v obale, anebo, nebo na šňůrce prostě napříč tělem pověšený, tak tam... tam

0: pán.
1: Ano, to jsem si dala hlavně jenom jako jednoho dennýho kotého, tak jako jo. Prostě v podstatě, že jsme tak trošku jako známí. Ale jinak jsem si tam, mají tam retrospektivní sekce, ale to jsme i retrospektivní sekce jako Red Hollywood, Blacklist, což mě zajímá, takže já jsem tam naklikala spoustu levičáckých filmů z 50. let. Tak.
0: Teď tam chci, taky vidíš.
1: Tak. No, a tak po referu, ale nevím, jestli zatím... to bude za 14 dní, protože možná budu na dovolený.
0: No, v Českém ráji. No a my taky nevíme, kde budeme za 14 dní, Iveta, já, ale nějak
1: no,
0: to Iveta, uvidíme.
1: Iveta neví nikdy asi, co bude za 14 dní.
0: Neví dne hodiny, ale o to je to zábavnější. Ale co teda jako snad ví, je to, že spolu jdeme příští týden na slavnostní premiéru nového českého filmu 6 gramů. Takže vás tady, pokud se toho dožijeme, tak vás čeká díl, kde bude Locarno a nový film Český 6 gramů, což si myslím, že je ideální lákadlo a přesně ten průnik, který se tady pro vás snažíme zachycovat. Sledujte nás na Instagramu, prosím vás. A poslouchejte za 14 dní, ať už tady bude kdokoliv. To všechno?
1: A pusti si prostě nějakého Glena Hansarda. Fitzcarald je moje oblíbená skladba.
0: Tak jo. Tak pouštějte.
1: A je filmová.
0: Já pouštím reklamy. Čau.
1: Ahoj.

0: jedno.
1: Dobržská brána, to je jazz i multižánr v jednom hlasu. Přijďte s námi oslavit dekádu hudby a setkávání v jedinečnosti času. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu. Vstupte do ní ve dnech 14. a 15. srpna i vy. Mediálním partnerem je Rádio 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 20.

CD Nonstop. Máme tu čtvrtek 19. hodinu a je tu s tím pravidelný CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň tentokrát s tímhletím indie rockovým americkým projektem Snail Mail a bude znít druhé studiové album Valentine, které vyšlo v roce 2021 na značce Matador. My si tuhletu americkou hudebnici vlastním jménem Lindsay Jordan nabízíme v CD Nonstopu ne poprvé. Vy jste ji slyšeli před pár lety také s debutem Lush, ale teď vydala své konečně třetí studiové album po pětileté odmlce pod názvem Ricochet. Zatím tím indie rockovým projektem Snail Mail najdeme americkou zpěvačku, kytaristku a textařku vlastně jménem Lindy Jordan, která pochází z Marylandu, kde se narodila na sklonku ještě toho minulého milénia červnu roku 1999. Stala se jednou z nejvýraznějších postav současné nezávislé kytarové scény a Lindsay v podstatě začala hrát na kytaru už v dětství a lekce dokonce brala od Mary Timothy z kapely Helium, známé party ze Spojených států. Svůj solový projekt Snail Mail pak založila v roce 2015, tenkrát jí bylo pouhých 15 let a hned vydala své první EPčko s názvem Sticky, které obsahovalo celkově 4 indie lo-fi pop kytarové skladby. Musím říct, že velmi rychle získala pozornost baltimorské indie scény a po vydání dalšího EPčka z roku 2016 s názvem Habit dostává také nabídku od značky Matador, kde se nakonec tohleto původně kazetové EP objevuje o několik let později i s bonusovým trackem. Pro tohleto však americké indie vydavatelství Matador debituje až v létě roku 2018, kdy tam vychází její debutové album s názvem Lush, které jste také už CD Nonstopu slyšeli a ze kterého si můžete pamatovat třeba hitovku s názvem Pristine nebo Heatwave. Kolekce 10 velmi příjemných tlavých indie rockových nahrávek s osobitým jejím zpěvem a album získává obrovské uznání u kritiky a objevoval se i ve výročních žebřících co by nejlepší album roku. Následující rok pak tohleto první album Lush doplňuje ta reedice EPčka Habit se singlem novým The Second Most Beautiful Girl in the World. No a pak přichází turné po Spojených státech a do studia se navrací Lindsay Jordan aka Snail Mail až na počátku této dekády. Výsledkem je pak její druhé studiové album z konce roku 2021 Valentine, které dalo mimo jiné i skvělý singly, kromě titulní hitovky Valentine také Ben Franklin či později Madonna. A nutné říci, že druhý album Valentine byla zvukově propracovanější deska, do kytarového základu přidala mimo jiné i syntezátory a smyčce, takže velmi proaranžovaná deska, kterou také za chviličku uslyšíte a řeší téma rozchodu, slávy a pobytu v léčebně. K této desce se nakonec objevuje po 2 letech také pak EP Valentine Demos, kde najdete původní demo nahrávky 5 skladeb z této její druhé studiové desky. Poté však přichází problémy s hlasivkami, Lindsay prochází náročnou operací, po které se úspěšně rehabilitovala a v roce 2024 si vyzkoušela také svůj herecký debut v nezávislém hororu I Saw the TV Glow. Hudebně se navrací Snail Mail až v letošním roce, kde se objevily nejdříve její single jako Dead End, My Maker či Tractor Beam a v březnu letošního roku vydává pak své třetí studiové album s názvem Ricochet, další parádní deska s 11 indie rockovými věcmi, která je hodně inspirovaná, jak sama přiznává, zvukem Smashing Pumpkins či Radiohead a textově se zde zaměřuje tentokrát na témata stárnutí, pomývosti a vůbec jednoduchosti života. Lindsay Jordan aka Snail Mail, rozhodně velký talent, mladíčký talent, který je teprve 26 let, teď už na jejím druhém studiovém albu Valentine z roku 2021 ze značky Matador a já vám popřeju krásný poslech. CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley podzemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.

0: CHM hudby.
1: Veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predložené vlasy z ruských panien pod obočím bikín. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, potok ze

0: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1, to mají mazlíčkové rádi.
1: Začíná hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Je čtvrtek 30. července roku 2026 a vzhledem k tomu, že je tolik, kolik je, to znamená krátce po 20. hodině začíná další vydání Hitparády na Rádiu 1. Od jeho mikrofonu vám příjemný poslech přeje Jerry Žák a doufá, tedy já doufám, že následující zhruba hodinu pade, nebo nakolik to vyjde, strávíme spolu s příjemnou hudbou a tak nějak v klídku a pohodě, jak se tak sluší po hektickém a horkém dnu. Hitparádu pro vás připravuji vždy ve čtvrtek a v neděli, respektive je vysílána v tuto dobu, takže zdravím i nedělní posluchače tradičně a děkuji všem za zaslané hlasy do žebříčku. Pojďme se podívat na dnešní novinky, které jsem pro vás na dnešek vybral a začneme rovnou americkou zpěvačkou Jillou Holter. Ta ohlásila nové album s názvem Materia a vyjde 21. srpna.

0: A single, který jsme vybrali do Litpošky, se jmenuje Fantasy. Tolik tedy novinka první.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Představitelka ambientního art popu Julia Holter z Spojených států vydala svoji první desku už v roce 2011, no a teď po roce vyjde deska s názvem Materia. Skladbu Fantasy jsme si dávali jako dnešní novinku první. No a teď je tady londýnský projekt Hiatus, který v červnu vydal single s názvem Hust. Tady je novinka druhá.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Na Radu 1 jste poslouchali producenta, který si říká Hiatus a jeho skladbu Hast. No a teď se podíváme za dalším sympatickým týpkem, a to britským breakbeatovým producentem Crafty Cuts, který je vám určitě dobře známý. A ve skladbě Best in Me funguje britský MC týpek jménem Be Life. Takže trošku old school vlastně. Track s názvem Best in Me je součástí alba Turbulence, který Crafty Cuts vyšlo 10. července. No a je to zároveň další novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak celkem stručná 2,5minutová věc od Crafty Cuts a Be Life, Best in Me. No a teď další taneční záležitost, a to projekt Another, což je amsterdamské duo Dance Till It's Over featuring 3DD, Benny Sings. Tento track uzavírá třetí studio album s názvem Witness, to vyšlo 12. června. Takže poslední sady tracků s vokalistkou 3DDY a holandský písničkář Benny Sings. Tak jo, tady jsou Another a Benny Sings, další skočná novinka v hitparádě.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: No a po Another Benny Sings zůstaneme nadále v tanečním rytmu, a to konkrétně s francouzským producentem Yannem Rio, který se říká Nixtamal. Jeho hudba je fúzí latinskoamerického folkloru a elektroniky. Dáváme si single, který vyšel na jeho Soundcloudu. Jmenuje se Muertos. To je dnešní poslední novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak ještě jednou příjemný poslech všem posluchačům, posluchačkám Rádia 1 aktuálně z hitparády s datem 30. července. Dozněla nám pátá novinka, to byl francouzský producent Nick Stamal a jeho skladba Muertos. Předtím jsme hráli Another a Benio Sings, Crafty Cuts, Be Life, Hiatus a Julie Holter. To jsou všechno novinky, pro které můžete hlasovat do tohohle kola, respektive budete moci dnes ve 22 hodin, kdy se otevře hlasování na stránkách Rádia 1. Za vaše hlasy vám samozřejmě děkujeme. I dnes si tři z vás odnesou cenu v podobě CDčka od hudebnice Terezy Richtrové. No a pokud budete hlasovat celý týden a budete vylosováni, tak můžete získat lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air Festivalu, který se koná od 20. do 22. srpna v Fuxu 2. Tipy na letní program naleznete na stránkách Radio1.cz. Je tam spousta pozvánek na mraky festivalů, přístavní slavnost v Nymburce, festival Dobrská brána, který proběhne v srpnu 14. 15. v tom též termínu, fotr všech festivalů, Trutnov Open Air Festival, hip-hop camp 21. až 22. 8. A tak dále, samozřejmě probíhá Lety Troll. Budeme se těšit taky na Popme se příští týden anebo na Brutal Assault. Jinak z těch nefestivalových akcí tak stojí za zmínku 31. července, tedy v pátek, Agnes Obel v Arše Plus. Koukněte na stránky protišedice.cz/koncerty, tam naleznete další a další tipy. Kam zajet či zajít, je to náročné, je toho docela dost. Možná víte, že se slavná kapela Ministry rozhodla, možná už po několikáté, ukončit kariéru a odjet poslední turné, vydat poslední desku. Příští rok v dubnu Ministry budou hrát v Praze spolu s D Groups. To je teďka tak nějak novinka za poslední dobu. Plus minus všechno, co jsem vám chtěl říci, ještě možná prozradím, že do hitparády postoupily celkem tři novinky z minulého kola na 12., 10. a 7. místo. A my se můžeme vesele pustit do 15. místa v žebříčku, což je místo obsazené DJem Crushem, japonský velikán, se dá říci vlastně, a jeho skladba I Woke Up Feeling Fuzz, ve které skvěle sekunduje africká MC Yala. Na podzim DJ Crush přijede představit svou novou desku Tokyo Hum do Lucerna Baru, bude to 25. října. I Woke Up Feeling Fuzz, 15. místo, DJ Crush. Právě teď.
1: My jsme vám pro legraci.
2: No.
1: Poříčte, vy, jako jedna, tak já vám tady něco povím.
2: Nebe až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
1: Rádio, rádio to nic není. Já mi se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňa, líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabě, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
3: No, víš, že by si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
1: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?

Na Radio 1 doznělo 14. místo The Jungle, skladba The Wave. 14. srpna vyjde jejich 5. album s názvem Sunshine. No a teď už půjdeme za synthpopovou dvojicí Spojených států, zvaných Boy Harsher. Vydali nový materiál po 4 letech v podobě singlu Jeans, no a tento single předznamenává jejich zářijové album Get Mean. To vyjde 18. září. Tady jsou Boy Harsher, Jeans, 13.

0: schmeckt gut. Radio 1.
1: Tak posloucháte stále hitparádu. Máme za sebou Boy Harsher, skladbu Jeans. No a následuje jedna z novinek z minula. Nasadili jsme britskou písničkářku Lily Juniper. Tady je její single s názvem Way to Love, který vlastně se umístil na místě 12. Takže tak.

Londýňanka Lily Juniper chystá svoje debutové album s názvem Bloom Gloom. To vyjde 28. září. Zatím jsou venku dva singly. No a rozhodně je to umělkyně hodná sledování. V roce 2024 vydala debutové EPčko s názvem Words. No a ty singly, které vyšly letos, se jmenují Who Am I, You a Way to Love, což je věc, kterou jste právě slyšeli. Co se týká jejich koncertů, tak zatím má plánovaný na podzim pouze domácí, tedy britská vystoupení. Uvádí, že jejími vzory jsou Kate Bush a Johnny Mitchell, což je zajímavý. Tak jo, to byla jedna z novinek z minulého kola, Lily Juniper, a nyní už Londýňani Django Django. Už dva týdny zatím teda vypadá, je skladba Cameos, 11. místo.

This is Lorelei, New Yorkský písničkách Nate Amos, který 11. září vydá debutové album The Singer in My Band. Někde napsal, že tahle ta skladba se rodila 2 roky a že v ní skládá hold chlápkovi z karaoke baru, který úžasně zpíval, pamatoval si každý slovo, nemusel koukat na tu televizi vůbec a jednoho dne zmizel a tohle je takový rozloučení s ním údajně. Místo 10. No a teď už Phoebe Bridgers, americká písničkářka, členka trojice Boy Genius, chystá v srpnu album s názvem Lost Weekend. Zatím 2 týdny v žebříčku, skladba Lost Boys.

Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

Phoebe Bridgers a její skladba Lost Boys, aktuálně místo 9. Osmička patří Markovi Everettovi, jeho kapele Eels. Ten na 16. října chystá již 16. studiové album. Cap in Hand, 5. týden v hitparádě a postup ze 12. na místo 8. Posloucháte Rádio 1.

Posloucháte Rádio 1, máme v běhu hitparádu s datem 30. července 2026 a hráli jsme si už 8. místo. No a jak na to tak koukám, tak máme před sebou vlastně poslední novinku z minulého kola. Jedná se o nový počin amerických rockerů vedený Jim Massisem, zvaných Dinosaur Junior, který už si na Rádio 1 hrajeme vyloženě od nepaměti. I Dinosaur Junior chystají novou desku, ta vyjde 28. srpna, bude mít pořadové číslo 13 a bude se jmenovat There Near. Several Got Away, tuto věc jsme nasadili do novinek v minulém týdnu, takže je tady v postupovém místě na sedmičce.

So lower it. Or I love any physical being.

Father and Son, tak se jmenovala tahleta věc od Boards of Canada, kteří jsou na šestém místě s touhle věcí z desky Inferno. Jejich pátá deska, která vyšla koncem května, téhleté skotské dvojici, a je to zatím druhá věc, kterou si vyparádě nasazujeme. Jinak samozřejmě ta deska je skvělá. No a tady už je opět zaručená kvalitka v podobě Simona Greena, zvaného Bonobou. Ten 11. září vydá už svoje osmé album s názvem Distance in Static, naznačené Ninja Tune. A tady je skladba Me and You na pátém místě hitparády.

0: Bonobo, jeho skladba Me and You, to bylo dnešní páté místo, no a teď už čtyřka. Acid Rap, Yasmin Al-Sham, 7 týdnů v hitparádě znamená rozloučení s touto skladbou v hitparádě. Jenom připomínám, že jejich nová deska nese název Resonance a vyšla letos v červnu.
1: Hi, this is RC Arab and we are really happy to be on Radio 1.

To byly tedy Acid Arab a skladba Yasmin Al-Sham featuring Val Alkak z jejich aktuální desky Resonance. No, koukám, že nám to docela letí, máme za sebou čtvrté místo, je na čase si dát takovou drobnou informační pauzičku. Ta spočívá zejména v tom, že vám opakuji již dávno známé fakty. Například, že hitparádu Rádia 1 můžete slyšet ve čtvrtek a v neděli. Ještě přihřeju polívčičku našemu sesterskému pořadu Velká sedma, který kolegové vysílají v úterý. Reprízu můžete slyšet v sobotu, no a hlasujte do úžasných skladeb Velké sedmě na webu Rádia 1, stejně tak, jako hlasujete do hitparády. A je vás spousta, který hlasují do obou žebříčků, je to super. No a z té spousty se občas vyberou, respektive každý týden se vyberou výherci. A dnes jsou ve hře 3 CDčka Místa krajiny od hudebnice Terezy Richtrové. A tady jsou jména výherců, respektive dvou výherců, jedné výherkyně, který CDčko dostanou. Dnešní jména jsou Petr Ulasin, Vladimír Pokorný a Lenka Taberiová. Gratulace, svoje jméno naleznete také na stránce Hitparády Rádia 1 dnes po 22. hodině, což je i čas, kdy se otevře možnost zahlasovat. Váš hlas bude mít tím větší váhu, pro kolik skladeb budete hlasovat. No a příští týden budeme rozdávat lístky na jeden ze dnů festivalu F2 Live Open Air, který se koná od 20. do 22. srpna ve Fuxu 2. Nebo u Fuxu 2. V rámci 3 samostatných večerů tu vystupují například Aida The Young, Dušan Vlk či Kufra. No a teď nastává okamžik, který také má už tradici v hitparádě, a to je vzpomínka na nějakou skladbu, která nás bavila nebo zasáhla před lety. Mojí inspirací bývají obvykle koncerty nebo to, co poslouchám. Dneska bohužel je ta inspirace docela smutná, protože asi víte, že včera zahynul na motocyklu Glenn Hansard, kterýho jsme si na rádiu hráli od nepaměti, a to buď s jeho kapelou The Frames, anebo s jeho solovými věcmi. Člověk, který zpíval po boku Eddieho Vedra, nebo třeba Bona, a který prostě tu muziku dělal opravdu srdcem. Věčná škoda. Vzpomenu na něj ve skladbě Finally od The Frames. Z roku 2005 z alba Burn the Maps. Já jsem koukal, že jsme si Frames hodně v tu dobu nasazovali do hitparády. Se skladbou Fake ze stejného alba se umístila i v celoroční hitparádě. Tehdy, teda za ten rok 2005. Tak budiš mu země lehká. The Frames Finally jako vzpomínka.

Na třetím místě v dnešním žebříčku jsme vyslechli Johna Hopkinse a Imogen Heap, někdejší zpěvačku třeba kapely Fru Fru. Společný track s názvem Reckoning, zatím 3 týdny v hitparádě a polepšil si ze 6 na 3. A teď už stálice hitparády v podobě skladby This Mirror's Weigh Us a Ton od Interpol, americká kapela, která se chystá na konci srpna vydat desku se stejným názvem jako tento titulní single.

Novida, Interpol, jak umí brnknout na city. This Mirror Weighs a Ton. Vyjde stejnojmenná deska, toto je single v hitparádě Rádia 1 na místě druhém. A jedničku opět obhájila Polly Jean Harvey, britská zpěvačka s jejím vesmírným songem Voyager. Dnešní jednička

No, je tady finále hitparády Rádia 1, velmi krásně jsme ho zakončili a skladbou Voyager od PJ Harvey. To bylo dnešní první místo.

0: Rádio 1.
1: Tady je rekapitulace hitparády Rádia 1 pro tento den. Nejprve jsme si dali Julie Holter, High School Fantasy.

A pak to byl britský producent Hiatus a skladba Hust. Nasadili jsme si i novinku od Crafty Cuts, Best in Me, featuring Be Life. A také ta další bude velmi energická. Another Benny Sings, Dance Till It's Over, featuring 3DDY. A poslední novinkou je track Muertos od francouzského producenta Nick Stamal. DJ Crush, skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yella, 15. místo. Tohle jsou Jungle, The Wave, 14. Na 13. místě jsme si hráli Boy Harsher, Jeans. Jsem rád, že postoupila Lil Juniper z minulého kola, Way to Love, 12. Cameos od Django Django jsou na místě 11. Postoupil i newyorský písničkář Nate Amos, neboli This is Lorelei, Billy Came Back.

Phoebe Bridgers a Ztracení chlapci, Lost Boys, 9. místo. Osmička patří Marku Everettovi, byl EOS, Cap in Hand. Nové album chystají Dinosaur Junior. Skladba Several Got Away nasazená minulý týden je na 7. místě. Boards of Canada, Father and Son, 6. Bonobo, Me and You, 5.

Imogen Heap a John Hopkins, Reckoning, dnešní třetí místo. Interpol, This Mirror Weighs a Ton, místo druhé. A jednička patří písni o mezihvězdném poutníkovi jménem Voyager, PJ Harvey. Tak jo, jsem moc rád, že jste si našli chvíli k poslechu Rádia 1, případně Hit Parády, a budu se těšit příští týden naslyšenou zase na našich frekvencích u dalšího vydání Hit Parády. Mějte se krásně, přežijte ve

downstairs. Okay, I'll be down in a second.

doteku a naše krev se pomalu míchá. Mám za sebou 3 hodiny letu, všechno se mnou lítá. Je po přílivu, je po doteku a naše krev.

Tak dohrává vám kapela Vent, skladba Smile. Posloucháte Rádio 1 na dobře známý frekvenci 91,9 FM v Praze a na několika jiných frekvencích ve větších městech České republiky, případně jak určitě dobře víte, můžete poslouchat Rádio 1 i jinýma způsobama, například online, jak to už tak v dnešní době chodí. Od mikrofonu Rádia 1 vás poprvé pro dnešní večer nebo noc. Zdravím, já jmenuji se Štěpán Bolf a pod hlavičkou AM180 vám budu do půlnoci vybírat hudbu. Na Vent naváže solová tvorba jejich frontmana Coryho Hensna. Skladba Persuasion Architecture je zároveň pozvánkou na jeho koncert 15. září v Praze na sedmičce na Strahově. Cory Hansen v půlce září v Praze, teď na Rádiu 1.

Tak dohrál vám Ty Siegel, předtím PJ Harvey, taky Johanna Newsom. Blíží se 11. hodina večer ve čtvrtek. Horký letní dny jsou v plném proudu. Doufám, že přežíváte tak nějak přiměřeně a že vám k tomu přežívání dělá pokud možno co nejčastěji společnost Radio 1. No a na Ty Siegla naváže Bonnie Prince Billy a Matt Sweeney ze starší desky Superwolf, která je, koukám, už z roku 2005, což mě udivuje, hodně vás ani tolika nemusí.

Tak dohrála vám pamětnická záležitost od kapely Pigeonhead, předtím Ideas for Conversations, který jste mohli vidět letos na Creepy TP v Praze. Posloucháte pořád Rádio 1 na frekvenci 91,9 FM v Praze. Od mikrofonu vás zdravím. Já jmenuji se Štěpán Wolf a ještě vám pár desítek minut budu vybírat hudbu. Další věc bude opět spíš pamětnická, i když ono to dneska s tím pamětnictvím a vůbec stárnutím hudby je dost zamotaný. Kapela Modest Mouse teď vydala novou desku, která se jmenuje An Eraser and Maze. A z ní vyberu skladbu, která se jmenuje Knockdown by Waves. Modest Mouse teď na Rádiu 1.

Tak dohrála vám Scout Niblet skladbu What Can I Do z její starší desky It's Up to Emma z roku 2013. Předtím to byla taky starší, nebo už letitá věc od Cat Power z alba Moon Pigs, skladba Say, a ode mě taky skoro poslední věci pro dnešní večer nebo noc. Mějte se pěkně zase za 14 dní, tady na Rádiu 1 budu já nebo Jakub Bošek a pod hlavičkou M180 vám budem po dvě čtvrteční poslední vždycky hodiny do půlnoci vybírat hudbu. Bude mě dneska už úplně poslední věc, víc nesmíme chtít. Říkám já sám sobě i vzkazuju vám prostřednictvím stejnojmenné skladby od kapely Duben v Pešti. Mějte se pěkně a čau.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu.
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.